Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.

0: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.

0: Hit Rádio Zlín.
1: Zlepši si náladu.
0: Hit Rádio Zlín.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Mikona Auto Zlín, váš prodejce vozů Opel. Mikona.cz.
3: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.

0: mobilu, protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Hotovo!
3: Hotovo!
2: Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
4: Firma Rudolf Lešení slaví další narozeniny a při této příležitosti bychom chtěli poděkovat našim věrným zaměstnancům. A dneska bychom chtěli poděkovat Vraťovi. Dobrá práce, Vraťo!
5: Rudolf Lešení CZ.
6: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
7: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
8: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
9: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátele na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
12: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na...
13: Firma na zážitky
11: CZ.
14: Ber za kliku a otvírej. Unihobby stylové interiérové dveře Grenada dub bělený za 990 korun.
15: Unihobby.
14: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
16: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
17: Vinylovou? A bude sama hrát?
16: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
18: Experto Family. Od V podlahy.
19: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
20: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
21: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.
23: Hit Radio.

0: sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
1: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: I'm Dua Lipa.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. On air.
3: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásné středeční ráno, jsou tu první zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. 36-letá žena z Olomouce přišla o 300 tisíc korun, když uvěřila, že může zabránit podvodu, jehož obětí se měla stát převedením peněz na takzvaný bezpečný účet. Pachatelí tvrdil, že si jejím jménem někdo zažádal o vydání nové kreditní karty. Peníze si nakonec půjčila. Pokud vám někdo oznámí, že byla na vaše jméno vydána karta nebo sjednán úvěr, zachovejte klid a vše si ověřte přímo u své banky. Modely umělé inteligence si při vzájemné komunikaci začínají vytvářet vlastní jazykové výrazy a zkratky, kterým lidé rozumí jen obtížně. Podle nového výzkumu se autonomní AI agenti během několika dní společné práce začaly domlouvat na nových významech slov a vytvářet vlastní komunikační pravidla. A pojďme také na fotbal. Realu Madrid vydřel v předehrávce 6. kola španělské ligy výhru 3-2 nad Elche a bodově se dotáhl na vedoucí Barcelonu, která má ale zápas k dobru. Golem nastavení favorita od druhé ztráty bodů v sezóně zachránil Espy. Uspěla i Valencie, která zareagovala na změnu trenéra první výhrou v ročníku. Pod vedením dočasného kouče Oscara Sancheze zvítězila na hřišti Deportiva Alaves 1-0. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Na Den Zlínského kraje můžeme z celého regionu cestovat zadarmo. Stačí při cestě autobusem nebo vlakem použít aplikaci Fairtek a zadat v ní promokód DZK2026. 100% sleva na jízdné bude platit ale jenom tehdy, pokud cíl nebo start cesty budou v těsné blízkosti Baťova mrakodrapu, kde se Den Zlínského kraje koná. Čeká nás už příští sobotu a hlavními lákadly jsou opět Radeček a taky reper Paulí Garant. Teď ráno ještě můžeme místy potkat mlhu nebo nízkou oblačnost. Už během dopoledne ale zmizí a pak už si užijeme slunečnou středu. Odpolední maxima se dostanou až k 26.
8: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki, nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Já si myslím, že to budeme muset na měsíc teďka vyměnit, protože začíná snídaně s Michalem, ahoj, s Jasmin.
2: Ahoj.
1: A taky Filipem Lejčkem.
3: Filip David, vás zdraví, krásné ráno.
1: My musíme připomenout, že David nám odjel na svatební cestu, bude pryč měsíc, takže ty tady s náma budeš měsíc teďka v kuse, jo?
3: Měsíc, nebudu tady většinou pondělí, středa, čtvrtek, jo. A děkuju Davidovi teda, že mi zpříjemnil život, samozřejmě. No, stávat ve 4:50, to je nádhera.
1: Protože ty máš vlastně víkendy, že jo, vysíláte s Leo.
3: Víkendy, no, tak... 7 až 12. No. Teď tohle, takže budu muset chodit spát dříve.
1: No tak, protože ty bys měl každý den, tak by ti tady z toho jábyl, že jo?
3: To by bylo dočasta z toho, tak jako fakt vápnout.
1: Tak ještě bychom mohli přivítat posluchače, co vy na to?
2: Ahoj!
1: Ahoj lidi, dobrý ráno, je středa konečně, 3 minuty po 6:00 startuje středeční snídaně a taky hity Imagine Dragons.
0: Hit

0: Tímhle jsme odstartovali středeční snídaní Imagine Dragons 6 minut po 6. Hezké ráno, šampioni. Mě by zajímalo, jestli někdo řeší nebo řešil takhle po ránu stejný problém jako já. Já jsem se v noci asi ve 3 zbudil a říkám si, je, to mám ještě necelý 2 hoďky a můžu spát, jo. A teďka jsem nějak zavřel ty oči, pak jsem se znova probudil a říkám si, tak pořád mám ty 2 hoďky a třeba za 3 vteřiny. A já... Ještě ne. Znáte ten pocit, asi víte, o čem mluvím.
1: Ano, dneska se mi to stalo taky. Nezbudila jsem se teda ve 3, ale jsem úplně rozlámaná a strašně se těším, až to jako přejde tenhle ten pocit. Teda.
0: A mě by zajímalo, čím to je. Já jsem taky šel spát brzo a probudil jsem se úplně rozbitej. Co Filip, jak to vypadá, že jsi se vyspinkal dobře?
2: No ani moc ne, já šel spát 1:30 asi.
1: Yeah.
2: No? Ale jsem si myslel ráno, když mi to zvonilo 4:50, první budík, která to odkládám do 5:10, jo. Tak jsem si myslel, že je to chyba, že jo, protože já takhle nestávám normálně. Já většinou spinkám do 9.
0: Takže jsme vlastně rádi, že tady seš s náma, no. Tak
2: jste rádi, tak to jsem taky
0: takže
2: rád.
0: Jsme tady prostě 3 rozbitý, tak to je super, no, že máme probudit celou republiku. Tak počkej. Tak a je to. Tak začíná minuta šampionu za malou chvíli. Ve hře je opět voucher v hodnotě 5000 korun na akinu.cz na prémiová krmiva pro psy a kočky. A dáme to jednomu z vás, když nám napíšete, jak se jmenujete, odkud jste a jak moc se vám dneska ne... chtělo vstávat, jo?
1: Číslo k nám 777-937-777, tak pojďte hnedka psát.
0: 6 hodin, 8 minut, posloucháte Hit Radio a tohle jsou další hity. Rehab, hezké ráno.

0: Takhle zní středeční hit rádio Rehab in my head. Za 5 minut 6:45 my vám přejeme krásné ráno a je tady minuta šampionů. Minutě šampionů můžete celý tento týden vyhrát voucher na 5000 korun na akinu.cz, kde najdete krmiva, pamlsky a další věci pro psy a kočky.
1: A připomínáme, že Akinu je navíc partnerem běhu a pochodu pro útulky, který už 20. září startuje v Praze a celý to startovní poputuje na pomoc opuštěným a týraným zvířátkům.
0: Tak jdeme na to, jdeme hrát o voucher na 5000 pro vašeho mazlíčka. Filip, na tobě je vybrat jednu z SMS-ek, která se ti bude líbit. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste a jak se vám dneska chtělo vstávat. Tak minuta startuje teď.
1: Radek z Jihlavy, stávalo se mu hezky, ale nechtělo se mu odvalit od jeho přítelkyně.
0: Pavel Pardubice, vítám Filipa, mám pejska 14 let, spalo se špatně.
1: Renča z Kalice, přemýšlí, jak ze středy udělat pátek.
0: Jitka Světlá, vstála jako rybička.
1: Libor Trhové sviny, nechtělo se mu tak moc stávat, že myslel, že nepřijde.
0: Olča Karlovarsko, stává se kvůli tmě čím dál hůř.
1: Andrea Praha, nechtělo se vůbec, ale ve 3 už půjde domů.
0: Leona Lunchcrown, od 2 vzhůru.
1: Lucie Bruntál, ještě 10 minut po probuzení chodila se zavřenýma očima.
0: Radka Lunchcrown, docela se mi vstávat chtělo, dnes to bylo v pohodě.
1: Martin Lohota u Vsetína, jemu se vstávat po včerejším tréninku vůbec nechtělo.
0: Lucka Hranice, mně se dneska vstávat chtělo, protože je středa a už se nám to sobotí.
1: Léňa Budějice nemohla usnout, takže byla vzhůru až do rána a teďka hybaj stařeno do práce.
0: To psala ona sama, jo, přesně, to není od nás. Tak Filo. Která SMS-ka se ti líbila z těch všech? My jsme to tak rychle prolítli, samozřejmě přišlo jich mnohem víc, akorát máme na to minutku.
2: Tak jelikož máme kočičku, tak cenu si beru já. A ne, mně se tam nejvíc líbilo, že přemýšlí někdo, jak ze středy udělat pátek. Mm-hmm.
1: Aha, koukám na to, počkat.
2: Teď jsem si chtěl samozřejmě zaznamenat i to jméno, to jsem nestihl.
1: Renča. Skalice.
2: No tak. Jo, tak to se mi líbilo, protože to je takový hezký přemýšlení, že jo, je sice středa, si říká, jak si to udělat pátek, za mě si rád něco dobrýho k snídaně, prostě sladkýho. Přesně.
0: No tak Renčo, ze Skalice mi gratulujeme, vyhráváš voucher v hodnotě 5000 korun na akinu.cz. Napiš nám prosím tě ještě jednu zprávu a to, ještě přidej příjmení, ještě přidej mail a ještě přidej adresu, ať to máme komplet, jo? What the hell? Ale tak to jsem si nějak jako řekl, no, když zvonil ten budík dneska ráno, tak jestli vy to máte podobně a fakt se vám nechtělo, tak my se budeme snažit vás probrat. Avril se o to postará a taky my tři, Michal, Jasmin, Filip, hezké ráno, zítra.

0: Snídaně šampionů.
1: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

0: Poetika. A středeční hit rádio chvíli po 7:15. Evropská unie, možná jste o tom slyšeli, brzo přibere člena, možná, který má k Evropě geograficky dost daleko. Kanada. Kanada řeší nějaký trable se Spojenými státy, tak hledá parťáky jinde a líbí se jí nejvíc Evropská unie, že by se skámošili teda.
1: Ona by chtěla mít jako status jakéhosi přidruženého člena, jenže nejlepší na

0: říkám, je, že status přidruženého člena zatím ani neexistuje. Jo? Takže oni by teda vymysleli něco úplně novýho, aby tady případně s náma mohla Kanada
1: být. Když to neexistuje, tak se to vytvoří. Ale já si myslím, že my s nima už obchodně propojení dávno jsme, protože kdo jste někdy řešil nákup kanadského javorového syrupu, tak víte, že to má cenu zlata a že opravdu se prohneme, když to jako kupujeme. Jo? A taky vlastně, jakou to můžeme mít dál výhodu, napadá mě, že bychom mohli mít v Bruselu někoho, kdo umí hrát hokej. A je to. Hele, let's go, pojďme do toho. Za chvíli další hity, DJ Antoine, The Beat Shakers, Mašery, taky Nia Samsei. No a samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás sledíte za volantem, bude doprava. Hezké ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz
3: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Nebaví vás chodit do práce i o víkendu? Udělejte změnu. Objevte Mogador. Mogador v Otrokovicích má pro vás volné pozice operátora výroby, strojníka nebo útržbáře. Mogador. Práce v čisté potravinářské výrobě s nejmodernější technologií. Mogador. Práce, která má chuť. Více na mogador.cz/kariéra.
8: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz
9: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
10: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
9: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
11: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
12: Atención!
13: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
12: Yes, sir!
13: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
12: La Tropical!
13: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
14: Usnula?
15: Asi jo.
14: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
15: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
14: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
16: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
17: Dobrý den, jmenuji se Ivan Vodochodský a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v polském Těšíně. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz
18: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz
19: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo.
5: Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
19: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
20: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem. Z Mora vyhlásíte uzavírku silnice a překážku v provozu na Prostějovsku na výjezdu z Kelčic na Výšovice. Je silnice uzavřena kvůli opravě propustku. No a na D1 na 113. kilometru ve směru na Brno stojí porouchané vozidlo. Kolona se netvoří.
21: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Zlín.

0: tohle jsou hity, tohle je Nia a taky středeční hit rádio snídaně šampionů 6.31. A je tu ranní update s Filipem.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Hasiči v americkém státě New Hampshire zažili na konci srpna velmi náročný zásah. Přičemž vedle hašení domu v plamenech museli uskakovat i před jeho majitelem. Ten jim totiž ukradl auto a přitom tři hasiče málem přejel. Seniorka ve švýcarském supermarketu zapomněla u samoobslužné poklady naskenovat plastovou tašku a další položku načetla špatně, za což ji prodejna nahlásila policii. Ta ženu předvolala, vzala jí otisky prstů a dokonce zdokumentovala její tetování na noze, zatímco supermarket po zákaznici požaduje pokuntu.
0: Sakr.
2: Můžeš domů dneska?
0: Ty jsi dobrý, jako.
2: No, a jak můžeš říct pokuntu? No prostě po ní chtějí 7700 korun. Tak a žena z malé výsky v americkém státě Missouri nemůže uvěřit tomu, že jí místní úřady vyhrožují soudem za to, že sousedům každé ráno zdarma připravuje snídaně. Její kuchyně totiž nesplňuje normy předepsané pro komerční stravovací podniky.
3: Nevím jak vy, ale já nechápu, kde je problém, protože teda nesplňuje podmínky pro komerční věci, ale ona to dělá zdarma, tak kde je ten problém?
0: No problém je pro dobrotu na žebrotu, proto vzniklo to přísloví, že jo? Jinak vlastně ta první zpráva s tím hasičem, jo, mě to připomnělo, jak jsi to tam říkal, že tři přejel?
2: Málem přejel,
0: tak to bylo jako...
2: Ale oni hasili jeho dům.
0: Hele, je to rebel.
3: Jo?
0: Při zatýkání tři hasiče těžce zranil, dva zmoždil a jednoho zesměšnil. Pojďme na muziku Offspring, The Kids Aren't Alright. Tohle vás probere zaručeně 6.33, hezké ráno.

0: Kamrad Be Mine, takhle zní středeční Hitrádio, snídaně šampionů. 6.38 a už za půl hodiny budeme zvonit.
1: Kdopak to zvoní s Hitrádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Každé ráno, totiž tady v 7 hodin 10 minut virtuálně zvoníme v éteru a vy, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz do soutěže Kdopak to zvoní, tak vaším úkolem je se jít podívat ven, nebo alespoň vykouknout z okna, jestli tam neuvidíte někoho od nás z Hitrádia.
2: Na tohle vždycky máte 30 sekund, jo? Jakmile my zazvoníme, tak vám běží 30-sekundový čas na to, abyste naší hlídku pozdravili.
0: Jak to vypadalo včera? Zdeňka vyhrála 7 000 korun.
2: Teď. 30 sekund připomínáme.
0: 30 sekund startovalo. Všichni, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz, běžte se podívat ven, nebo koukněte z okna, jestli tam nestojí opět hezký kluk.
3: Je to tady, je to paní Zdeňka.
2: Už je to paní rychle, Ježišmarja.
0: No tak bomba.
3: To bylo pár sekund.
2: Zdeňko.
3: Viděla nás z okna, já ji předávám.
0: Dobré ráno, ano, Zdeňko.
4: Dobré ráno.
0: Tak vy jste na nás číhala.
4: Ano.
2: Vy jste tam normálně úplně přepadla naší hlídku, Marka.
4: Ano, přesně tak.
0: My víme, že to je trošku přepadovka, ale už vám teď můžeme říct, že vyhráváte 7 000 korun.
4: Jupi.
2: Moc gratulujeme.
0: No a 7 000 korun to bylo včera proto, protože předchozí dva dny to nevyšlo. My jsme opět na startovní částce 5 000 a pokud by to náhodou dnes nevyšlo, tak zítra hrajete o 6 000.
2: Ale snad to vyjde a někdo zvolá jupi.
0: Jupi. Největší radost v éteru. Jupi. Tak v 7.10 budeme zvonit.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Den Zlínského kraje je tu. V sobotu 26. září v Baťovském areálu ve Zlíně vás čekají koncerty kapel Opět a Radeček, Pohlí Garant, Fleret, Reflexy a další. Užijete si regionální dobroty, vinařskou uličku, řemesla a spoustu zábavy pro děti. Vstup zdarma. Více na denzk.cz.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Unihobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
11: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
12: Už žádný, mami, restartuj to.
13: Už se mi nesekne při penaltě.
14: Už nespanedeš páříma s klukama.
11: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
15: Dopřejte si malé radosti na obchodňáku. Každý den si zaslouží malou odměnu. Ať už je to skvělá káva, dobrý oběd, mača, křupavé pečivo, kvalitní kosmetika nebo uvolňující masáž. Čím se na obchodňáku odměníte vy? Více na obchodnidum.cz.
16: Jsem hrdina.
17: Co tady blbneš?
16: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
17: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
16: Vše na 211.cz.
17: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
16: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Návštěva prodejny Ložnice 21 může způsobit chuť zůstat v posteli. Máme české ortopedické matrace, postele z masivu, přes 20 let zkušeností, odborný personál a odvoz staré matrace zdarma. Nyní slevy až 35%. Ložnice 21 ve Zlíně Svit, budova 51 nebo ložnice21.cz.
10: Franto, co pa všechno se dá sušit?
13: Ovoce, houby, bylinky i maso.
10: A tvůj Bůček?
13: Ten už nestihneš.
15: Sušečky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo.elektro.cz.
18: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
19: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
20: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z Moravy a Slezska, jste nám nahlásili bouračku. Na Kroměřížsku mezi Holešovem a Martinicemi bourala dvě osobní vozidla, projíždějte s opatrností. No a na D1 na 293. kilometru ve směru na Vyškov stojí porouchané nákladní auto.
21: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
22: To jen se zeptej, tatínka.
23: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
24: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nico Santos. Takhle vám hraje středeční hit rádio, dáváte si snídaní šampionů. Chvíli po 6:45 s vámi dneska Michal, Jasmin a Filip. Hezké ránko.
1: Za 3 týdny jsou tady komunální volby a musím říct, že už teďka to začíná být solidní bizárek, jo? Protože třeba v Praze se do politiky pouští někdo, koho možná znáte spíš bez kravaty, bez trička, bez kalhot, tak prostě jak ho příroda stvořila. A ano, je to bývalý pornoherec. My nebudeme říkat jméno ani stranu, ale mě zajímá ten kariérní přestup, jo? To je prostě bomba.
0: No, mě by spíš zajímalo, když o tom přemýšlím, jaký budou mít volební slogany, jo? S náma to bude tvrdá jízda, nebo jakoby co by tam mohlo být dál těch, takhle, ta... jako co by tam mohlo být,
1: ano, je bude
0: neomezená.
1: Nicméně představme si i tu situaci, jak jsou všude během těch voleb polepený ty billboardy a ty jdeš kolem a tohle týpka je snávodně.
0: To jsem někde viděl. Ale budeme stavět nové byty. No, ale zase si říkám, že konečně v téhle branži jde do politiky jako profi kvalita, jo? Že ne jako doteď, jako no, jenom jasný. Amatéři, ale že už tam bude opravdu kvalitka, jo? Ale říkám si, že opravdu dneska do politiky už může každý i pornoherec, už prostě asi neměl do čeho píchnout, no.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Mikona Auto Zlín, váš prodejce vozů Opel. Mikona.cz.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
4: Čokoládovna Janek slaví narozeniny i Mezinárodní den čokolády. Nakupte v prodejnách nebo na čokoládovnajanek.cz za více než 1199 korun a získáte nugátový krém v hodnotě 329 korun jako dárek. Čokoládovna Janek.cz.
5: I'm Ariana Grande.
6: It's Hozier.
7: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
10: Krásné ráno, za chviličku 7:00 a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Vláda od ledna zruší síť Eurocenter, jejichž pracovníci školám, obcím i veřejnosti radili s evropskými dotacemi a informovali o dění v Evropské unii. Krok zdůvodňuje úsporou 10 milionů korun ročně. Materiál úřadu vlády, podle kterého kabinet v srpnu rozhodl, ale náklady center ani jejich efektivitu nijak nevyhodnocuje. Náhrada za ně prý teprve vznikne. Rakousko prodloužilo hraniční kontroly s Českem, Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem o dalších 6 měsíců kvůli nelegální migraci a pašerákům. Opatření se mají soustředit do hloubky rakouského příhraničí, což by podle úřadu mělo mít na pravidelné dojíždění minimální dopad. Tento postup přivítalo i české ministerstvo vnitra. A pojďme také na sport. V předehrávce prvního kola Tipsport Extraligy zvítězil Třinec na ledě Karlových Varů 2-0. U rozhodujícího momentu hostů byl Jakub Galvas, jehož pobídku si do vlastní branky srazil obránce Západočechů Elmery Eronen. Druhý gol přidal Ondřej Kovarčík do prázdné klece domácích. Úvodnímu duelu ročníku i zbylým zápasům, které se hrají dnes, se bude od 14.10 věnovat speciální buly Start živě s přímým přenosem utkání Maxaligy Setín Zlín od 17.30. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
11: Nervy řidičů ve Zlíně prochází další zatěžkávací zkouškou. V Přílukách se vyměňují sloupy trolejového vedení a práce omezují dopravu jak na hlavním tahu Zlín-Vizovice, tak i na odbočkách k průmyslové zóně a ke Gemini. Postupná výměna sloupů potrvá až do konce října. Ve Špičkách se tvoří kolony a musíme počítat se zdržením. Dnešek bude na další dobu poslední slunečný a docela teplý den. Odpolední maxima se dostanou až na 26 stupňů a po většinu času bude nebe polojasné. Zítra nad ránem už k nám do regionu dorazí vydatné srážky a odpolední maxima spadnou pod 20.
12: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki, nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
13: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
10: Krásné středeční ráno.
14: Ahoj, hezkou středu. Snídaně
10: šampionů. Čověče, mi teďka pípla SMSka, píše mi mamka, jo, nezapomeň popřát segře. A já, počkej, ono je září vlastně, ono je 16. září. A já si říkám, ona se narodila 96, takže jestli počítám dobře, tak je 30 teda.
14: Ty krása.
10: Já si pamatuju, no mě bylo kolik 6, když si jí dovezli z porodnice, jo. A je to třeba jako kdyby to bylo včera, no tak segra, jestli posloucháš, všechno nejlepší. Přejeme i vám, kdo dneska slavíte, a přejeme i vám, abyste za 10 minut
14: získali 5000 korun, protože kdo pak to zvoní, už 71 z vás zjistí.
10: Tak zůstaňte u rádia, teď Čirasky.
15: Hit Rádio Zlín. Potkal jsem tě zase.

0: Just Dance, Lady Gaga, tohle milujem, snad i vám to udělalo radost. Posloucháte Hit Radio, 7 hodin, 10 minut, hezké ráno a to je čas.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: I dneska celá Česká republika kouká z oken, čeká na naší hlídku, která i dneska někde stojí a nese vám opět základních 5 000 korun.
0: Včera vyhrála Zdeňka 7, doufáme teda, že nám otevře i dneska někdo a na místě někde v České republice je Denisa. Deniso, krásné ráno.
3: Dobré ráno.
2: Ahoj.
0: Dobré ráno, tak neříkej nám, v jakém městě jste, ani v kraji, prostě je to zatím tajný, jenom nám pověz, jak to tam vypadá, kdyby si měl popsat tu ulici, co se tam teďka děje, nebo neděje, spí to tam, žije to tam?
3: Tak já jsem tady u novostavby baráčku, okolo sebe mám vlastně jenom stromy a baráčky, takže moc nic jiného nevidím.
2: Svítí se tam?
3: No jako už je světlo, takže tady
2: já myslím v tom baráku.
0: Hele, tam kde je Denisa, už je světlo. My tady máme ještě tmu, tady se rozednívá.
3: Tady je světlo, takže už se určitě v baráku nesvítí.
0: No tak Denisko, my spouštíme zvonek a odpočet právě teď. A vy, kdo jste registrovaní, máte už necelou půl minuty na to, abyste se šli podívat ven, jestli tam náhodou nestojí dívka s 5000-ovkou.
3: Aha, někdo kouká z balkona.
0: Kouká?
3: Den.
0: Je tam.
2: Haló?
0: Haló.
3: Ještě čekáme. Kouká z balkona.
0: Tak ať zamává aspoň, nebo něco.
3: Ať běží. Pověš toho, nebo to s činem. Dobrý den.
2: Jo, je to tam.
3: Dobrý den.
2: Dobré ráno. Kdo tam?
3: Dobré ráno.
0: Kdo na druhé straně?
3: Tady Jarka u telefonu a my máme neskutečnou radost, hlídáme to každý den a sen mi vždycky říká, prosím tě, mami, my jsme v takovým prdelákově světlu, nebyste ještě počet vyhrát. Já se omlouvám, ale jako mě tady natáčí, já jsem ještě spíšel.
0: No tak aspoň budeme mít content na sociální sítě. To jsme právě čekali, že někdo vyleze v pyžamu.
3: Jo, bohužel, jako akorát jsem šla budit syna.
2: Ježiš, to je krásný. Tak to máme radost i za vás. Moc vám gratulujeme.
3: Taky moc děkuji, to je skvělý, děkujeme.
0: Tak jo, Jarmilko, moc si to užij. 5000 korun je tvých. Gratulujeme. A jestli nám dáš ještě kolegy, prosím.
3: Určitě, moc ráda.
0: Tak jo, děkujeme, ahoj, hezké ráno. Tak Denisko.
3: Předávaj si peníze,
0: počkáme na Denisku, až nás uslyší.
3: Pohodě,
0: holky půjdou, hele, to jsou BFF, nejlepší kámošky už.
2: Půjdou na kavčo.
0: Tak Denisko.
3: Tak jo, na shledanou.
0: Denisko, my se splněna, my ti moc děkujeme.
3: Jo, paní měla velkou radost, obejmula mě.
0: Je, tak to je hezký v pyžamu.
3: Hele,
0: tak Denisko, děkujeme tobě i Milanovi, který tam byl s tebou, měj se krásně a zase se někdy uslyšíme. Ahoj.
2: Ahoj.
3: Tak jo, taky děkujem, nasle.
0: Ahoj. No a možná by vás zajímalo, kde jsme dneska byli. Sever Čech, Brna nad Labem.
2: Mm-hmm.
0: Brna nad Labem, píšou tady.
2: Tak kdo jste se ještě neregistroval a chtěli byste, tak utíkejte na web Hit Radia, potom v 7.10 čekejte na náš soutěžní zvonek v éteru a připomínáme, že poslední den soutěže, což je 25. září, si můžete vyhrát až
0: 50 000 korun už příští pátek a dovezeme to pravděpodobně my dva s Jasmin.
2: Wow.
0: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: 7.19, posloucháte Hit Radio, tohle jsou One Republic.
1: V Česku se uvolnila dvě dost lukrativní pracovní místa a já bych chtěla říct, že máme s Michalem od 9 ráno volno, v případě potřeby, protože Česko řeší zásadní téma tohoto týdne. Marek Eben a Tereza Kostková po letošní 14. sezóně skončí ve Stardance a samozřejmě je otázka, kdo to vezme po nich.
0: No, kdo je nahradí? Myslím si, že i pokud to třeba nesledujete, tak jste tuhle informaci zaslechli, protože oni už tam byli dost dlouho teda.
1: Ano,
0: vlastně od samého začátku.
1: Od samého začátku.
0: Tak kdo je teďka v kurzu? Kdo by to mohl být?
1: Tak bookmakeri už mají celkem jasno. Z chlapů je hodně vysoko bývalý soutěžící vlastně Václav Kopta, kurz

0: 4:1, potom třeba Adéla Gondíková 4:1, jsou tam i trošku divočejší typy, je tam třeba Ray Korantank, jo, tak tam je to 100:1.
1: To bych čekal teda lepší kurz, jo. Ale jak tak koukám, tak my tady v té tabulce nejsme.
0: Umíš valčík, Míšo? Protože já se ho do podzimu klidně doučím, jako do příštího třeba.
1: Valčík jestli umím.
0: No, nebo cokoliv.
1: Samozřejmě, že umím valčík. Co Filip, umíš valčík?
2: Já neumím vůbec žádný tanec, já umím jenom breakdance.
3: Co?
1: No, umím. Hele, já umím dva takový, triky. Já umím takový valčík, ale většinou třeba musí být tak už jedna ráno, jako jo. To je valc. Myslím, že by zvládnul valčíky na tohle, když je to úplný rytmus. Rosé a Bruno Mars a Paté za malou chvíli, taky přidáme dopravu. No a kdo teda bude nakonec moderovat Stardance, tak to je doslova ve hvězdách.
4: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
5: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Hele, fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
6: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
5: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
6: To asi jo, no.
5: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
6: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
5: Sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
6: Tak to je slušný.
5: Jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
6: A to je jako kolik?
5: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
6: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
5: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
6: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci sýr mascarpone San Fabio 250 gramů za 29,90 a květák kus za 26,90. Penny.
7: Suha Auto. To jsou spolehlivá auta do města, na hory i chalupu. Suha Auto. Autorizovaný prodejce a servis nových i ojetých vozů Renault a Dacia. Navštivte nás v srdci Valašska na Vsetíně Bobrkách nebo na suhaauto.cz.
8: Ber za kliku a otvírej! Unihobby stylové interiérové dveře Grenada dub bělený za 990 korun.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
12: Šohaj aj dcerky, zámecký rynek ve Zlíně je tu. Čekají vás nejlepší moravská vína, vystoupení folklorních souborů nebo rozhlasový orchestr Broln. Bude aj výstava a nebude chybět oblíbený workshop modrotisku. 19. a 20. září od 14 hodin v Sadu Svobody. Vstup zdarma. Více na kulturazlin.cz. Ej!
13: Obchodní dům Zlín a bistrotéka Valachy vás zvou na nedělní brunch 4. října. Menu pro vás připraví oceňovaný šéf kuchař Tomáš Černý společně s týmem bistrotéky Valachy. Těšit se můžete na speciality inspirované Itálií a Středomořím, skvělá vína a živou hudbu v krásném prostředí Galerie Desítka. Pro více informací a rezervaci navštivte web obchodnidum.cz.
14: Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
3: Pepo, vstávej.
9: Nemusím.
3: Pepo, už je 8, vstávej.
9: Nemusím.
3: Je pátek, Pepo.
9: Nemusím.
3: Musíš už jít.
9: Nemusím.
16: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
17: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Montesnek přikoupit 3 kusů 10,60 za kus. A co plátky, Mazdamer nebo Emmentaler 120 gramů za 34,90. Bila. To dobré začíná u nás.
18: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem. Jezděte opatrně na D48 na 47. kilometru směrem od Frýdku Místku na Nový Čín. Bude u Krajnice probíhat kalibrace vysokorychlostních vah. No a na Jihlavsku na výjezdu z Měšína na Ždírec se srazila 2 osobní auta. Dejte pozor.
19: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Zlín.

0: Dua Lipa, Hit Radio 732, za chvíli rychlá pětka o lístky na Pussycat Dolls, teď Filip a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Soukromý ostrov Krevana se zrekonstruovanou napoleonskou pevností s idylickými zahradami je na prodej v Benátské laguně. Leží pouhých 8 kilometrů od historického jádra Benátek, ale přesto se majitel může těšit na naprostý klid. Musí mít však k dispozici 5,5 milionů euro, tedy nějakých 133 milionů korun, což je startovní cena k vyjednávání. Vědci konečně vysvětlili internetový fenomén, proč kočky panikaří, když se za nimi nepozorovaně objeví obyčejná okurka. Nejde o samotnou zeleninu, ale o přirozený instinkt. Okurka jim totiž v tu chvíli připomíná hada, což ušelem spouští okamžitou reakci útěkem. No a řecká policie zatkla taxikáře, který pod výhruškou násilí požadoval po zahraniční rodině za odvoz z aténského letiště do centra metropole 14 520 korun. Normálně to mělo stát nějakých 1400 korun, takže napočítal desetinásobek. Klienti pod nátlakem sumu zaplatili, ale v zápětí nepoctivého řidiče nahlásili úřadům.
3: A to se chci zeptat, v případě, že se vám takováhle věc stane, jak se zachováte? Protože já si dokážu představit, že stát se mi to v Česku, tak se nějak hádám, v zahraničí nevím, možná bych to pod nátlakem zaplatila.
4: Jako takhle, zaplatit za 7minutovou jízdu po městě 15 tisíc nebo kolik to bylo, tak to jsi prostě okurka, jo. To se mi nezlo.
2: Normální had.
4: Normální had, no prostě. A tak ten taxikář se splet prostě o nulu, no, to se stává, no.
0: Jdem soutěžit, máme pro vás další lupení na koncert Pussycat Dolls. Už příští týden v pražské O2 aréně 23. září, máme pro vás po dvou lístkách. Tak pokud byste je chtěli vyhrát, napište nám chci soutěžit na 777 937 777. Jednoho vybereme, pět jednoduchých otázek a lístky budou vaše. Teď je vaše další muzika, tohle jsou Krištof, Život je krásný, hezké ráno.

0: Krištof na Hit Rádiu v 7.37 a krásný ráno bude mít jeden z vás, ten, kdo vyhraje lístky na Pussycat Dolls. Rychlá
1: pětka. Už 23.9. vystoupí v pražský O2 aréně příští středu vlastně a my vám celý tento týden rozdáváme dva lístky.
0: A s námi ve vysílání už je Ivet z Olomouce. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Ty jsi mi říkala, že jsi strašně nervózní, to chápu, protože je to trošku stres, ale ty už máš vlastně na takové poloviční štěstí, protože já jsem před tebou volal jiné posluchačce a mně se ozvalo, je nám líto, ale s volaným číslem se nedá spojit. Je buď vypnuté, nebo nedostupné. A zvonilo to třeba půl minuty, takže Ivet, hele, to štěstí tam je, jo. To štěstí
1: to
0: tam
1: naproti.
0: Je.
2: Já jsem ale zároveň tak nervózní, takže se omlouvám.
0: To klapne. Pojďme na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Vyjmenuj 3 věci, které můžeš najít na hotelovém pokoji.
2: Mýdlo, šampon, fen.
0: Bez vání.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jaké zvíře staví hráze?
2: Bobr.
0: No, jasně.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Kolik stovek je v tisícovce?
2: 10.
0: Mhm.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Co je větší? Kilometr anebo metr?
2: Kilometr.
1: A poslední, 5. otázka. Jednoduchá. No. Jaké ovoce roste na jabloni?
2: Jablko. Děkuju.
0: Ivet, to byly otázky, co?
2: Perfektní, jako já jsem si nastaď jako se synem, tak jsem celkem úplně vyřízená, ale dobrý.
0: Či, ty jsi na staďáku teďka se synem, jo?
2: Ano, on měl teďka trénink, tak já svou dobu poslouchám rádio, abych mohla na stavci soutěžit, tak se to vydařilo.
1: A vzala by si syna na Pussycat Dolls, nebo koho by si vzala?
2: Ne, on má 9 let, ten jako by se mnou jel určitě, on je party typ, ale vezmu si přítele nebo kamarádku.
0: Skvělý, tak to budou mít radost, takže když jsi teďka na staďáku, a představ si, že vlastně na staďák akorát o trošku větší vlastně pojedeš a budou ti tam hrát i Pussycat Dolls, který ti budou hrát teďka, zahrajeme i pro tebe, i pro všechny Donča, takže si, hele, užij si to a představ si, zavři oči na tom staďáku a představ si, že to je O2 Arena, jo? Tak Ivet, krásný ráno, gratulujeme, užij si to, ahoj.
1: A rozjeď to, ahoj.
0: Ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na

0: si i tohle dáte naživo The Pussycat Dolls v O2 Aréně. No a před chvílí si tady ve vysílání nějaký lupení vyzvedla Ivet z Olomouce, ještě jednou gratulujeme. A o další lístky hrajete zítra i v pátek v rychlé pětce. Posloucháte Hit Radio, hezké ráno.
1: Prosím vás, jestli vás váš nejlepší kamarád pravidelně posílá do háje, tak gratulujeme. Máte krásný a máte zdravý vztah, protože právě přátelé, kteří se mezi sebou prý uráží a dělají si ze sebe srandu, tak mají pevnější vztah a údajně jsou až o 300% věrnější. Mm-hmm. Moc nečum, Michale.
0: Mě by zajímalo, jak na tom jsou lidi, kteří nemají žádný kamarády. Tam se pro kámoše.
1: Tam je to horší. Myslím, že tam taky spadáme do téhletý kategorie. Musíme si vystačit, Míšo.
0: Takže když se mezi sebou poštěkáme, tak to znamená, že jsme teda jako upřímní, jo?
1: Ano, je to tak a věrní.
0: Jsi fakt pitomá, jako. Plně. Si vůbec nechápu, že tady spolu jsme. A ty taky, Filipe, ty moc taky nekoukej.
1: Nekoukej, přesně.
2: No. Nečumte oba.
0: A vy taky jdu posloucháte. Co nás vůbec posloucháte? Jsme vás za to moc rádi. Linkin Park, to pro vás naladíme za malou chvíli. Taky Taylor Swift, no a přidáme i dopravu, ať víte, jak to jezdí. Hezké ránko.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz KGM Corando, Torres i Action teď v akční nabídce od Unicars.cz Zlín. Přijďte si prohlédnout KGM do Unicars.cz Zlín.
4: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá vás, co se chystá a jak město funguje? Objevte nový web zlín360.cz. Všechny zásadní projekty přehledně na jednom místě. Fakta, čísla, plány. Sleduj, jak se mění Zlín. Zlín360.cz.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
10: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
11: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
12: No jistě.
11: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
12: No jistě.
11: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
12: No jistě.
11: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
14: Pepo, vstávej.
15: Nemusím.
14: Pepo, už je 8, vstávej.
15: Nemusím.
14: Je pátek, Pepo.
15: Nemusím.
14: Musíš už jít.
15: Nemusím.
16: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
17: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
18: Tomas Arsov v Tetě?
17: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
18: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
17: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
2: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
19: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
20: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz
21: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
22: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Zlínsku v Otrokovicích, v objízdné ulici havarovala dvě osobní auta, na místě je částečně blokovaný jeden jízdní pruh. No a na dálnici D1 na 218. kilometru ve směru na Brno stojí porouchané nákladní vozidlo.
23: Mami, proč máme všechno od konceptu?
24: To jen se zeptej tatínka.
25: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
26: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
3: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů.

0: Oh. Taylor Swift, Opelite, Hit Radio 754.
1: Dneska, nebo ode dneška respektive, opět nevěřte vůbec nikomu, ani partnerovi, ani kolegům, vůbec ne člověku, který vám řekne, já jsem věrnej, protože dneska začíná. No,
2: počkej, my jsme se tady bavili ve vstupu předtím, že pokud si navzájem jako nadáváš s přáteli, tak jako je tam o 300% vyšší pravděpodobnost, že jsi jako věrná, jako hodná, jo, a teďka nikomu nevěřte. Nikomu nevěřte. Takže dneska začínají Zrádci.
1: Ano, třetí série.
2: Dobrá zpráva pro vás, kdo to sledujete. Přiznám se, jde to mimo mě, než bych tím jako nějak opovrhoval, ale já na to nemám čas, takže ty to sleduješ teda hodně.
1: Já to sleduju hodně, já to sledovat musím, protože a teďka ano, chci ho pochválit, protože se s něj tady vždycky děláme spíš srandu, tak můj přítel je jedním z kameramanů, kdo to natáčí. Troufnu si říct, že tím nejlepším, protože Vojta Kotek ho chválil v podcastu, že říkal, všechny ty hollywoodové záběry, tak ten má na starosti a právě můj přítel. A opravdu to vypadá krásně, takže já na to musím koukat, ale zároveň chci, protože je to výborný.
2: Takže je to vlastně tvoje práce, to, co uvidíme teda v televizi, je vlastně tvoje zásluha, protože když, jak, hele, to je normálně jak takhle domino, jo? Když je spokojený teda tvůj Kuba, ty se o něj hezky staráš, on to jede hezky natočit a ty záběry pak jsou hezký, takže vlastně to má to takovou posloupnost.
1: Ano, dneska bude mimochodem obrovská premiéra v Praze v Kongresovém centru. Loni byla nějaká premiéra v kinech a tak, ale teďka právě je to pro více lidí a má to být teda velká show, takže moc se všichni těšíme.
2: Ale co se točí taky, nebo co za pár dní bude v televizi, tak je Naked Attraction, jsem teďka čet, čověče. Jo? Možná to mohli spojit dohromady, že by bylo Naked Zrádci, jak by to asi vypadalo, jo? A teď čistě teoreticky, a ty, Filipe, ty koukáš na nějakou tady to, na, buď na Naked, anebo
3: no,
2: na Zrádce?
3: No, Zrádce jsem viděl jednou.
2: A Naked? To
3: tam ještě napadá otázka pro posluchače, můžou se začít dívat až na třetí řadu, když neviděli první dvě, dá se to?
1: Určitě, ta první byla taková oťukávací, kde lidi ještě moc nevěděli, do čeho se jde a nechápali ten význam, že to je o tom právě lhaní a o tom jako bejt takovýhle trošku zákeřný, takže až v druhý řadě se to rozjelo a tahle bude teda extrémně ostrá.
2: Ne, Filipe, nemůžeš se na to dívat. Pokud jsi neviděl první a druhou řadu, tak si ti nezapne.
3: Ale Naked Attraction se zeptal, abych to nepřeskočil. To jsem viděl dvakrát. Aha. To je docela jako zábava.
2: No ale myslím, ona je teďka.
3: Jako já bych tam nešel rozhodně. Jo,
2: ale baví tě spíš, když ty krabice jsou chlapy nebo ženský.
3: Hele, obojí klidně jako. Opravdu. Protože víš co, pak se můžeš když tak smát a řekneš si, nejsem na tom světě sám.
2: Přesně.
3: S takovýmhle problémem.
2: Já jsem se chtěl zeptat, čistě teoreticky vás to posloucháte, do čeho byste spíš šli, jo? Kdybyste si mohli vybrat a kdyby opravdu jste museli si vybrat jedno. Naked Attraction anebo Zrádci?
1: Já jenom dodám, že mi trošku líto těch kameramanů, ne ze Zrádců, ale z Naked Attraction, protože mám nějaký zákulisní info o tom, co se tam děje v těch bednách, než se jde natáčet, aby jako vypadali líp, pánové, takže ty kráso, ostrý.
2: Ale já bych šel rozhodně do Zrádců, já nemám co nabídnout. Sofián, Mešmeš, Ben Kristoval, Slzy, to je další muzika, tohle stihneme do 8 a pak Filip přidá další zprávy, tak hezké ráno. Čekám.

0: S kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
3: Trenírkarna.cz.
4: Hlášení pro lovce slev.
5: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
6: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
7: Hi, it's me, Rita Ora.
8: I'm Macklemore.
7: I'm Dua Lipa.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
9: Krásné ráno, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Růst cen energií ohrožuje český průmysl. Velké podniky varují před uzavíráním provozu. Ministerstvo průmyslu proto chystá pomoc, která může zahrnovat plošné zastropování cen elektřiny a plynu. Nejvíce zasažené jsou ocelárny, chemický průmysl, sklářství a výrobci stavebnin. Situace ale podle ministerstva zatím není kritická. Česko čelí jedné z historicky nejhorších sklizní chmele, která bude podle pěstitelů až o čtvrtinu nižší než obvykle. Úrodu poznamenalo sucho, horká a špatné počasí, kvůli čemuž chybí důležité látky ovlivňující kvalitu. To se spolu s dražšími energiemi, obaly a dopravou promítá do nákladů na výrobu. První velký pivovar už ohlásil zdražení a dalšího budou zřejmě následovat. A pojďme také na fotbal. Liberec ve třetím kole domácího poháru zvítězil na stadionu druholigové Vlašimi 2-0 a poprvé od roku 2023 postoupil do osmifinále. Nezaváhal ani další favorit z nejvyšší soutěže Mladá Boleslav, která porazila Třinec na jeho půdě hladce 3-0. Dvě branky dal proti druholigovému soupeři Jan Burian, jednou skoroval Filip Matoušek. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Na Den Zlínského kraje můžeme z celého regionu cestovat zadarmo. Stačí při cestě autobusem nebo vlakem použít aplikaci Fairtech a zadat v ní promokód DZK2026. 100% sleva na jízdné bude platit ale jenom tehdy, pokud cíl nebo start cesty budou v těsné blízkosti Baťova mrakodrapu, kde se Den Zlínského kraje koná. Čeká nás už příští sobotu a hlavními lákadly jsou opět Radeček a taky reper Paulie Garant. Teď ráno ještě můžeme místy potkat mlhu nebo nízkou oblačnost. Už během dopoledne ale zmizí a pak už si užijeme slunečnou středu. Odpolední maxima se dostanou až k 26.
11: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki, nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
12: Dobré ráno, šampione!
13: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
14: jsme tady pro tebe.
13: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
15: A dneska taky s Filipem, hezké ráno.
16: Krásný ráno.
17: Snídaně šampionů.
15: Filip je tu jako kvalitní náhrada za Davida Jošta, který vyrazil na měsíční svatební cestu. Ten se má, závidíme, zdravíme, máváme. Ty tady s náma budeš teda měsíc.
18: Měsíc skoro, ale už jsem to zmiňoval, kdo tady nebyl, většinou pondělí, středa, čtvrtek, ať to má nějaký řád, že jo?
15: A každý zůrej týden. Až na sněží. Tak zdravíme vás, kdo jste se nás zapnul, Coldplay, Higher Power, tím startuje další hodina, 8.04, dobré ráno.
1: Hit Radio Zlín.

0: Tohle jsou hity na Hit Radio Rehab Ina a DJ Sesh Rock My Body 80. Hezké ránečko, muži v supermarketu. Poslání pro chleba, vracejí se s vrtnou soupravou. Máme tady aktuální průzkum, který ukázal, že když chlap dostane nákupní seznam, na kterém jsou třeba dvě, tři položky, tak utratí mnohonásobně víc a donese domů věci, které vlastně jako nikdo nepotřebuje. Je tam nějaký ten mužský lovecký instinkt, s čímž já teda nesouhlasím, protože já jsem v té druhé kategorii, jo. Já jsem v tom ten jiný obyčejný chlap, dostanu úkol, třeba, nevím, dojdi pro mozzarellu. Mm-hmm. Jdu pro mozzarellu, přímá linka, nejkratší cesta, šestkrát se teda zeptám, jakou přesně bylo myšleno. Hele, a vlastně ještě, když jsme u té mozzarelly, co pak děláte s tou bílou koulí, když vypijete tu vodu? Tak jak to vypadá u Filipu? Teda když chlapi prostě, když teďka zase kope do nás chlapu, jo, tak jestli ty seš ten, který opravdu, když dostane za úkol dones dvě věci, tak donese nesmysl, protože to tam jenom viděl.
1: No já to kupuju vždycky víc, ale nekupuju nesmysly, teda já většinou jako se zaměřuju na potraviny, něco dobrýho, co se bude hodit do lednice, ovoce nějaký, když si vzpomenu, a hodně často teda chlapi, to vám doporučím, když už teda posloucháte, kupte jen tak té vaší přítelkyni, manželce, prostě kytičku. Stačí opravdu jenom v hypermarketu, ono to nemusí stát dneska 1000 korun, za 150 korun uděláte super parádu.
2: Filip ví, to se pozná, a nemusí to být ani kytička, může to být malá čokoládka, cokoliv. Jakože když si na vás ten chlap v tom obchodě vzpomene a bacha, past, past, jakmile chlap odchází z obchodu, teda do obchodu a řekne, chceš něco vzít, a vy řeknete ne, tak chlapi, vždycky je to ano, vždycky jí něco přineste, nějakou malou maškrtku.
0: Já teda nevím, do jakých kramů ty chodíš, Filipe, ale já takhle nepotkávám běžně kaktusy, jako. Nicméně, já jsem trochu lhal, protože teďka jsem si vzpomněl, že já když jdu do obchodu a mám hlad a jdu něco koupit, tak tam ta statistika asi platí, nekupuju teda věci úplně nějaký jako nesmyslný, nějaký vrtáky nebo tohle, ale nakupuju to, že si říkám, a tohle bych si dal, protože ten hlad za tebe mluví, a prostě pak odjíždím s úplně plným košíkem a vlastně pak to nikdo nejí.
2: Tak schválně, jak to mají naši posluchači, přiznejte se, třeba vy ženy, s čím nejbizarnějším se váš chlap vrátil domů, když jste ho poslali pro něco konkrétního.
0: A vy chlapi se přiznejte, když vás vaše polovička poslala pro chleba s máslem, jakou největší hovadinu jste donesli k tomu? Budeme rádi, když nám to řeknete, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp 777-937-777, nebo nám to sem hoďte klasicky zprávou. Teď další muzika, Eva Farna, Neříkej, co má se stát, hezké ráno.

0: ale co se nám to tady narodilo, pan Sheeran, Shape of You, 8 hodin 19 minut, dáváte si středeční Hit Radio, dobré ráno šampioni. Poslední průzkum říká, že když chlap dostane nákupní seznam o dvou položkách, vrátí se domů s obřím nákupem, často i s věcmi, které nepotřebuje, ale protože je potkal v ulici s nářadím, tak je koupil, protože se to může hodit někdy, že jo.
1: A přitom se tohleto mimo nářadí teda vždycky říkalo o nás ženách, že jo? Že nás někam pošlete, my toho přineseme tunu a najednou se děje tohle.
0: Jiná doba prostě, jako v 90. taky byly dvě pohlaví a podívej se, co tady máme, jo. Tak pojďme na zprávy od vás. Ptali jsme se vás, s čím nejbezarnějším se váš chlap vrátil domů, když jste ho poslali jenom pro jednu nebo třeba dvě věci, jo. Tak píše třeba Pajka.
1: Zdravím, mě zase jednou manžel poslal do stavebnin pro chemickou kotvu a já mu přivezla tekuté hřebíky, ale jinak stavebniny zvládám a miluju. Tak tady to máme z té druhé strany.
0: Děkujeme za odvahu, za přiznání, taky píše Anna, Anička. Mě jednou chlap poslal do města zaplatit fakturu operátora a já přijela domů s jejich novou obří televizí. Hele, dobrý prodavač v tom krámě.
1: Rastislav, no u nás je to tak, nakupujem, čo je potřeba. A i včera, zoznam nákupů a manželka, to ty jdeš bezomně na nákup, ty koupíš len to, čo je treba, nic navíc. Pre objasněně, keď jdeme spolu okolo obchodu a potřebujeme pečivo, vycházíme z obchodu s velkým účtem a stretávám občas známého a těž nakupuje sám a podle zoznamu s rovnakým problémem,

0: Smejoslav, Ostrava.
1: Dokonalá slovenština, teda jasně, musím říct.
0: Děkujem.
1: Milé rádio, přeji krásné dobré ránko, už je to asi 5 let. Poslala jsem manžela pro čerstvé rohlíky na snídani a přitáhl bednu s novou televizí. Tak se nám rohlíky karpet prodražily, to píše Lenka z Aše. Další zpráva od Štěpánky. Dobrý den, já když kojila, tak jsem manžela poslala pro vložky do podprsenky, vrátil se s balením obyčejných vložek s obrázkem podprsenky. Prý to hledal strašně dlouho. Přeji, a to si dovedu představit. Přeji hezký den.
0: To je na nějakých obrázek podprsenky, to teda nevím, a proč by tam byl, ale dobře.
1: Jestli to našel, je to borec, jo. Taky teda máme další zprávu. Ahoj šampioni, poslala jsem přítele na klasický nákup, přinesl takovou krásnou drahou paštiku, údajně s hovězím a bylinkami. Já si ji ráno namazala na rohlík, bez brýlí ještě rozespala a říká mu: "Je nějaká divná, ale asi bude hodně kvalitní." On vzal obal, chvíli ho studoval a potom povídá: "Kvalitní určitě. Píšou, že po ní budeš mít lesklejší srst." Oba jsme se tu nakonec od srdce zasmáli.
0: Lesklejší srst, tak dokonalý.
1: Geniální, geniální. To nás pobavilo, snad i vás to zabavilo. Tak co se píše ve vašem nákupním seznamu teď? Tak Eric Pritz, Call on Me, taky Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita, Jennifer Lopez, Damiano David, hele, je tam toho spoustu. Když zůstanete teda v uličce s názvem Hit Radio, budeme rádi. Za chvíli taky doprava, hezké ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země.
3: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete mléko Madeta jihočeské polotučné s aplikací za skvělých 8,90. Tuzemák Fruko Schulz půl litru za 109,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
4: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
5: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
9: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
10: Datart uvádí Dny Marianne.
11: Dny Marianne, jo.
10: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
11: No to je sen.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
13: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
14: Dámy, Proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
15: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například hovězí tatarák 250 gramů za trvale sníženou cenu 89,90. Nebo kuřecí medailonky za trvale sníženou cenu 199,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
16: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy. Na Třebíčsku na výjezdu z Jaroměřic nad Rokytnou směrem do Hrotovic došlo k dopravní nehodě osobního vozidla. Dbejte zvýšené pozornosti. No a za výjezdem ze Zlína směrem na Bohuslavice zasahují záchranáři a policie u dopravní nehody. Počítejte s obezením.
17: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio Zlín.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita. Ladíte Hit Radio, 3 minuty po 8:30, pojďme na ranní update s Filipem.
1: Ranní update.
2: Švédská studentka se vydala přes půl Evropy do Irska jen proto, aby naživo potkala svou naprostou kopii. Dívku, se kterou není vůbec příbuzná, ale vypadají jako dvojčata. Jejich neuvěřitelná podoba šokovala i jejich vlastní rodiče, kteří zjevně nemohli uvěřit vlastním očím. Obě dívky se na dálku kontaktovaly poté, co zjistili, jak moc jsou si fyzicky podobné, a osobní setkání celou tuto bizarní situaci jen potvrdilo. Neobvyklý případ řešila policie s mužem, který se rozhodl vykradnout banku. Poté, co vešel dovnitř a oznámil přepadení, si klidně sedl do křesla a čekal, až na místo dorazí policejní hlídka. Udělal to proto, že se kvůli svým osobním problémům chtěl nechat schválně zavřít do vězení. No a britský designer strávil několik dní v italských Alpách tím, že žil kompletně jako kozel. Aby byl jeho zážitek co nejreálnější, pořídil si dokonce speciální protézy na končetiny, aby mohl běhat po horských stráních po 4 jako zvíře. Celý tento neobvyklý pobyt v přírodě nakonec popsal jako zcela jedinečnou a speciální kapitolu svého života.
3: Já to chápu, žereš trávu, koukáš do Alp, občas zamenčíš, to tě vygumuje jako solidně.
0: Já mám nad hlavou otazník, možná i vy, kdo posloucháte, a říkám si, proč? Je to tam, a to se stalo teda v létě pravděpodobně.
2: Asi v létě, takhle.
0: Asi v létě, tak říkal, že z toho má jedinečný zážitek. Myslím si, že kdyby třeba vylez na Grossglockner v zimě v těch jeho na stavcích na nohy, že by mluvil asi jinak. Ať si připadáte jakkoliv, jako cokoliv, jsme rádi, že jste tady. Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. Další skvělá muzika pro vás. 8:35 na Hit Rádiu. Hezké ránko.

0: Waiting for Tonight, Jennifer Lopez. Tohle je Hit Radio, 9 minut po půl deváté. A vy čekáte taky každý den na 7:10, až uslyšíte tenhle signál. Zvonek.
1: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Až do 25. září můžete v soutěži Kdo pak to zvoní vyhrávat fakt krásný peníze. Každý všední den v 7:10 zazní v éteru soutěžní zvonek a kdo jste se přes web Hit Rádia registroval, tak máte šanci, že zazvoníme přímo u vašich dveří.
0: Dneska jsme zvonili a Jarmila, která byla zaregistrována, stihla dorazit do půl minuty za naším týmem, který byl na místě. Jak to ráno vůbec znělo? My spouštíme zvonek a odpočet právě teď. A vy, kdo jste registrovaní, máte už necelou půl minuty na to, abyste se šli podívat ven, jestli tam náhodou nestojí dívka s 5000-ovkou.
3: Aha, někdo kouká z balkona.
0: Kouká? Je tam, je tam.
3: Kona.
0: Tak ať se mává aspoň, nebo něco.
3: Ať
0: běží.
3: Poběž toho, nebo to s tím. Dobrý den.
4: Jo, je to tam.
3: Dobrý den.
0: Dobré ráno.
4: Kdo tam?
3: Dobré ráno. Tady Jarka u telefonu a my máme neskutečnou radost, hlídáme to každý den a sen mi vždycky říká, prosím tě, mami, my jsme v takovým prdelákovi světě, nebudeš si počet vyhrát. A já to ale jako mě tady natáčí, já jsem ještě vpíšel. Já bohužel, jako akorát jsem šla budit syna.
4: Ježiš, to je krásný, tak to máme radost i za vás. Moc vám gratulujeme.
3: Taky moc děkuju, to skvělý, děkuju.
0: Tak dnešní výhra putovala na sever Čech, konkrétně do Brna u Ústí nad Labem, tak tam ještě jednou gratulujeme.
4: Vůbec to je pecka, se zbudíš v pyžamu, jdeš někomu otevřít 5 tátů na ruku.
0: A přijde Masaryk, ne? Hele, to je geniální. No a pokud byste i vy chtěli vyhrát, tak šanci stále máte, protože soutěžíme až do příštího pátku. Registrace na webu hitradio.cz, zítra vezeme 5000 korun, ale příští pátek, poslední den soutěže.
4: Pravděpodobně my jo. Dva.
0: Povezeme. 50 000 korun!
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.
5: Začněte den s skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
6: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
9: Čokoládovna Janek slaví narozeniny i Mezinárodní den čokolády. Nakupte v prodejnách nebo na čokoladovnajanek.cz za více než 1199 korun a získáte nugátový krém v hodnotě 329 korun jako dárek. Čokoládovnajanek.cz.
10: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
11: Gap. Individual style for every generation.
12: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Unihobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
13: Unihobby.
12: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
14: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
7: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
13: Návštěva prodejny Ložnice 21 může způsobit chuť zůstat v posteli. Máme české ortopedické matrace, postele z masivu, přes 20 let zkušeností, odborný personál a odvoz staré matrace zdarma. Nyní slevy až 35%. Ložnice 21 ve Zlíně Svit, budova 51 nebo ložnice21.cz.
16: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
17: Lásko, jaký bys chtěla auto?
18: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
17: Ale já myslel, jakou barvu.
18: Barvu? Je, tak to nevím.
17: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
19: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno, Alex Warren, Ordinary, 8.53. A nám od vás přišla zpráva, že se o nás hezky mluví na jiných rádích, v jiných ranních show, konkrétně dneska ráno o 8:30.
1: Dokonce se k nám dostal i záznam, a to teda Blesku rychle.
0: Je stejně hrozný, co? My jsme v práci, ale víme, co se vysílá jinde. Tak tady je ten záznam.
2: Vy jste pořád nejlepší rádio potom,
3: ne. Já si myslím, že všichni se snaží. Já jsem teďka koukal na výstupy ranní show na City. Taky jsou dobrý, člověče, šikovný.
0: Hezký.
1: Hele, Ečko taky v pohodě.
0: Ale tak když teda jsme u těch pochvál, hele, na Evropě je taky fajn, super ráno. Tak moc děkujeme. My jsme rádi, že tady jste s námi a že se s námi užijete poslední song středeční snídaní šampionů Purple Disco Machine a Kungs Substitution. Tak pojďme na to, šampioni, hezké ráno.

0: Tohle je středeční Hit Radio Snídaně šampionů 8.56. Jsme v cíli, opět jsme zvládli další společné ráno a my vám za to děkujeme.
1: Děkujeme, že jste byli i dneska s náma. Je středa, takže zítra čtvrtek, malý pátek a to bude bomba.
0: Hlavně taky v 7.10 budeme opět zvonit. Soutěž Kdopak to zvoní pokračuje v 7.10 pro někoho z vás, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz. Budeme mít 5000 korun, tak si to nenechte utíct.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
0: Mějte se krásně, zvládněte středu a zítra ráno v 6.
1: Tak ahoj, tak ahoj.
0: Těšíme se, čau.
3: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, nehodu řeší autobusu a osobáku ve Zlíně na ulici Jana Antonína Bati u Lusokafe. Taky pozor na ulici Komenského v obci Napajedla, auto srazilo cyklistu, tady se vyšetřuje též tato nehoda. No a na Březnické směrem do Zlína nad stadionem zimním řídí policie dopravu, je tam odstavená oktávka, asi kvůli bouračce nebo poruše, těžko říct. Vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kinder čokoládu v Bila klubu za 29,90 a Chibo Gold Selection nebo Krema instantní kávu v Bila klubu za 124,90 pouze ve středu. Bila, to dobré začíná u nás.
5: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
6: V Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pletivou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
7: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
2: On air.
4: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Zlín.
8: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes a ve čtvrtek navštíví severozápad Čech. Prezidentský pár dnes zavítá do strategické průmyslové zóny Triangle na Lounsku. Ve čtvrtek pak zamíří prezident s manželkou do porcelánky Thun 1794 v nové roli na Karlovarsku. Uherský Ostroh a Ostrožská Nová Ves na Uhersko-Hradišťsku byly včera do odpoledních hodin znovu bez dodávek pitné vody. Důvodem byla opakovaná havárie na vodovodním přivaděči. Zásobování pitnou vodou zajistili cisternami. Závodu se podařilo odstranit před 4:30 odpoledne. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dnes v Evropském parlamentu přednese tradiční projev o stavu Evropské unie. Očekává se, že hlavními tématy budou posílení konkurenceschopnosti a její energetické nezávislosti, umělá inteligence i boj se změnami klimatu. No a čeští volejbalisté na letošním mistrovství Evropy poprvé prohráli. Světovým šampionům Italům podlehli 1-3. Úvodní dějství sice díky takřka bezchybnému útoku vyhráli 25-23, ale pak domácí favorité před vyprodanou halou v Modéně zvýšili agresivitu a získali další 3 sady.
9: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki, nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
3: Nezatahujte žaluzie, kamarádi, jestli vám svítí do oken, užívejme si toho sluníčka, protože právě dopoledne bychom měli mít jasnou oblohu. Oblohu později se nám začne zatahovat a bude polojasno, možná dokonce až oblačno, ale teploty dneska velice příjemné. Bude to krásná středa, 23 až 26 stupňů Celsia.
2: Hit Radio Zlín.
3: Na Hit Radio Zlín je s vámi už Filip Bartek a dneska dopoledne byste 100% měli poslouchat Hit Radio Zlín, protože vám řeknu, kam byste si určitě měli zajít, pokud nechcete o něco přijít, pokud nechcete být ti, kteří neviděli něco speciálního a nemusíte jezdit někam daleko od svých domovů. Ještě chvilku budu napínat, ale dám vám za to muziku. Robbie Williams, Mirai anebo Katy Perry. Jenom ty největší hity.

Katy Perry nám dozněla 11 minut po 9. Já vám přeji hezké dopoledne s Hitrádiem Zlín. A kdybyste chtěli navštívit místo, které chtějí ve Zlínském kraji vidět úplně všichni, co sem zavítají, tak je to, přátelé, Zlínská zoo. Za mě nejkrásnější zoologická zahrada v České republice. Jelikož jsem jich několik viděl i vlastně ve světě, tak úplně prostě na celém světě, je nejnavštěvovanějším místem Zlínského kraje, Zlínská zoo. Přes vstup tam prošlo loni 812 tisíc lidí. Já jsem to průměroval. To je víc jak 2000 lidí za den a to bychom tam museli všichni přijít jako i na Štědrý den, na Silvestra, ve státní svátky, prostě pořád. A kdyby tam měli přijít jenom Zlíňáci, tak by každý musel navštívit zoo 11krát za rok. Víte, kolik tam musí udělat langošu nebo třeba párku v rohlíku. Tak takováhle je Zlínská zoo, ale já si myslím, že tady ve Zlínském kraji máme spoustu krásných míst. Tak jaké je to vaše oblíbené? Je to taky zoo, nebo byste posluchačům Hitrádia Zlín doporučili něco jiného? Samozřejmě můžete dát vědět, od toho jsou naše linky, naše telefony 601 13 13 05. Můžete zavolat, namluvit hlasovku, SMS-ka, WhatsApp, jedno jediné číslo 601 13 13 05. No a já už posílám holku, která se k tomuhle tomu tématu hodí, protože tančí jako zvíře. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Snow Patrol ještě nebudeme potřebovat, protože zatím nám stále svítí na zlínským krém sluníčko. Hezké středeční dopoledne s Hitrádiem Zlín. Já jsem tady s vámi probíral nejnavštěvovanější místo zlínského kraje, kterým je samozřejmě zlínská zoo, ale ptal jsem se, jaká vy máte vlastně ta oblíbená místa, kam byste všechny posluchače Hitrádia Zlín rádi pozvali. No a napsala Markéta, že nedávno byla v Klenotnici východní Moravy, jak je archeoskanzen Modrá, a že je to nádhera. Vidíš to, tam jsem taky chtěl vzít v létě rodinku a zapomněli jsme na to. No ale volal taky z Denda a ten má taky pro vás tip.
1: Otázka velice jednoduchá. Uherský Brod?
0: Obecně.
1: Není to řešit prostě. Uherský Brod, jasná volba.
0: No vidíš to, já tam právě v pátek budu pomáhat otevírat panskou zahradu, která je zrekonstruovaná, tak doufám, že se přijdeš podívat.
1: Pochopitelně, samozřejmě se přijdu podívat, jestli se nemýlím, je otevírání panské zahrady, myslím, že 18 hodin, když tak mě poptav.
0: No víš to asi líbě, jak já. No ano, to se může taky stát, že někdy posluchači znají lepší detaily. No rozhodně děkujeme za tyhle ty tipy. Je třeba vyrazit někam na výlet a dneska klidně odpoledne můžete, jak děti přijdou ze školy, vy se vrátíte z práce, má být hezky, tak vemte za ruku a třeba i na kole. Někam, kam jste slyšeli tyhle ty pozvánky. Vohnout svačcických bohemů, to je další muzika, kterou vám poučím ve středu dopoledne na Hitrádiu Zlín.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
3: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
4: Gap. Individual style for every generation.
5: MG teď u Unicars.cz Zlín za ty nejlepší možné ceny. Přesvědčte se na www.unicars.cz. Když MG, tak od Unicars.cz Zlín.
6: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
7: Ber za kliku a otvírej! Unihobby stylové interiérové dveře Grenada dub bělený za 990 korun.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Den Zlínského kraje je tu. V sobotu 26. září v Baťovském areálu ve Zlíně vás čekají koncerty kapel Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret, Reflexy a další. Užijete si regionální dobroty, vinařskou uličku, řemesla a spoustu zábavy pro děti. Vstup zdarma. Více na denzk.cz.
12: Dopřejte si malé radosti na obchodňáku. Každý den si zaslouží malou odměnu. Ať už je to skvělá káva, dobrý oběd, mača, křupavé pečivo, kvalitní kosmetika nebo uvolňující masáž. Čím se na obchodňáku odměníte vy? Více na obchodnidum.cz.
13: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
14: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
15: Tomas Arsov v Tetě?
14: Přesně, saloní péče je teď zase o kus blíž.
15: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
14: Tomas Arsov, saloní péče, nyní ještě blíže vám.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
8: Pepo, vstávej.
17: Nemusím.
8: Pepo, už je 8, vstávej.
17: Nemusím.
8: Je pátek, Pepo.
17: Nemusím.
8: Musíš už jít.
17: Nemusím.
18: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
19: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

další hity. Ale teďka se dívám na čas 9.38, nejspíš už všichni na značkách, všichni v práci. Vy, co jste dnes ale před prací stihli vyvenčit své čtyřnohé kamarády, tak pozor, a kor, pokud bydlíte ve Zlíně, protože tady bude novinka. Určitě znáte tu loučku pro psy na Dlouhé ulici. Město má v plánu zainvestovat a místo zdokonalit. Budou tam nové chodníky, lavičky, abyste si mohli vypít kavčo zatímco váš psík pobíhá s kámošema nahání kačeny. Přibydou koše, osvětlení, takže jak bude už později a ráno bude tma, odpoledne taky tma, nevadí. A ono vlastně jako celkově, když se nad tím zamýšlím, nad tady těma novinkama, tak je to komfort pro nás, pro lidi, že jo? Protože takový pes 100% a naprosto přesně ví, co tam šel dělat, o co mu tam jde.

0: Neskutečně tady tahle ta skladba baví. Joe, End of Beginning na Hit Radio Zlín. Pořád teďka dřete, máme 9:45, ale kdybyste chtěli být 100% zaměstnaní, tak já vám řeknu, kde by to mělo být? V Březnici. Mně už několik dní chodí zprávy, co všechno v Březnici zítra nepůjde. První to bylo, že tam nepůjde elektrika. A potom to začalo. Z důvodu přerušení dodávky elektrické energie bude zavřená pošta. Kam OK, tak to se dá jako pochopit, že jo, další zpráva. Ve čtvrtek neotevřou v Březnici ani obchod na křižovatce. Jo, já bydlet v Březnici, tak já bych možná zítra nevyjížděl ani do práce a řekl bych prostě šéfovi, nám nešla elektrika, mě nezvonil budík.
1: Slyšíš to? Takhle. Zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 000ová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
3: Trenýrkarna.cz.
4: Hlášení pro lovce slev.
5: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
6: No to není možný.
5: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
7: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
8: Vinylovou? A bude sama hrát?
7: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
9: Experto Family. Od V podlahy.
10: Zlín. Město nekonečných možností. Zajímá vás, co se chystá a jak město funguje? Objevte nový web zlín360.cz. Všechny zásadní projekty přehledně na jednom místě. Fakta, čísla, plány. Sleduj, jak se mění Zlín. Zlín360.cz.
11: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
12: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
13: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
14: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
15: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
16: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Unihobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
17: Unihobby.
16: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
19: Pepo, vstávej.
14: Nemusím.
19: Pepo, už je 8, vstávej.
14: Nemusím.
19: Je pátek, Pepo.
14: Nemusím.
19: Musíš už jít.
14: Nemusím.
2: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
6: Radio Zlín.
17: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Málo ovoce nám vyrostlo během tohoto ročníku. Více ve zprávách už za chvíli, teď ale doprava. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, pozor, u Valmezu tady momentálně probíhá asfaltování komunikace, pokud byste jeli právě ve směru z Valašského Meziříčí na... teda ze Vsetina na Valašské Meziříčí. Pozor, na ulici Sokolovská ve Zborovicích, tady pokládka zase z živičných vrstev a vaše dopravní info volíte na 601 13 13 05.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Šohaj aj dcérky, zámecký rineček ve Zlíně je tu. Čekají vás nejlepší moravská vína, vystoupení folklorních souborů nebo rozhlasový orchestr Broln. Bude aj výstava a nebude chybět oblíbený workshop modrotisku. 19. a 20. září od 14 hodin v Sadu Svobody. Vstup zdarma. Více na kulturazlin.cz. Ej!
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
11: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Čeští ovocnáři hlásí velké ztráty. Část ovocných stromů poškodily jarní mrazy, v létě pak intenzivní sucho. Kvůli výkyvům počasí bude proto letošní úroda poloviční. Ztráty budou mít taky zemědělci. Zlínský kraj přispěje 75 milionů korun na modernizaci sportovišť v regionu, podpoří 16 projektů. Peníze pomohou se stavbou sportovních hal, zvelebením hřišť a areálů nebo rekonstrukcemi zázemí pro sportovce. Ve velké síni strašnického krematoria v Praze se dnes uskuteční poslední rozloučení se zpěvákem a hudebníkem Richardem Tesaříkem. Spoluzakladatel a frontman kapely Jojo Band zemřel po těžké nemoci 6. září ve věku 80 let. No a úřadující vicemistr Třinec odstartoval nový ročník hokejové extraligy výhrou v předehrávce prvního kola na ledě obhájců bronzu Karlových Varů 2-0. Vítěznou branku dal ve třetí minutě reprízy semifinále minulé sezóny obránce Jakub Galvas.
12: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
0: Krásně nám svítí sluníčko, na některých místech ve Zlínském kraji už měříme teploty přes 22 stupňů, tak je to třeba v Drslavicích. A dokonce i na Valašsku měříme už něco kolem 19, třeba v Rožnově pod Radoštěm. A pozor, pokud byste dneska chtěli se opalovat, bude to možná i na opalovací krém, 26 stupňů Celsia naměříme.
10: Hit Radio Zlín.
0: Já vám přeji hezkou středu 16.9. Takový je dneska den. Dneska má svátek Ludmila, což mi připomíná, že má svátek naše babička. Takže všechno nejlepší všem Ludmilám, no a vám posílám skvělou muziku. Linkin Park, Rihanna, anebo taky Backstreet Boys na začátek této hodiny. Zdraví vás Filip Bartek.

Takové krásné vzpomínky. Já při této skladbě vzpomenu vždycky na základní škole, jsem měl dokonce i desky Backstreet Boys. Dozněli nám na Hit Radio Zlín. No, existují školy, které mají specializované učebny. Já si pamatuju, jaká byla sláva, když otevřeli počítačovou třídu v Brodě na Slováckých. Tady na ateliérech ve Zlíně zase mají na střední filmové studio, které jim závidí i filmaři a půjčují si vybavení i samozřejmě studenty. Ale bazén, kamarádi, některé školy ve Zlínském kraji mají svůj vlastní bazén, ne že někam musí docházet. Třeba taková základka za alejí v Hradišti, nebo trojka v Holešově, nebo Dolní Němčí. A proč jsem to začal řešit? Protože mně přišlo, že ode dneška, zpráva, že ode dneška je v Dolním Němčí školní bazén a sauna přístupná veřejnosti. Já jsem jako věděl, že se tam chodí lidi saunovat, ale nevěděl jsem, že to školy, to je něco. O přestávce hodíte pár tempíček, můžete si skočit do sauny a tam nejenom, že chceš chodit do školy, tam chceš i učit. Jaké máte firemní benefity? Tak 2 měsíce prázdnin, no a přes školu saunování.

0: Travis Scott, muzika, která doznívá na Hydrádiu Zlín. Za chvíli budeme mít 10:30 a ve Zlíně se nám dějí takové věci na přílukách a je to výměna trolejbových sloupů. Máme očekávat, že až do konce října tady, přátelé, bude omezení provozu, ale víte co, když budete stát v nějaké koloně? Nemusíte věšet hlavu, nemusíte sklápět zrcátka ani panikařit, protože my vám budeme hrát skvělou muziku. Třeba už za chvíli, když teďka už někde stojíte, třeba Disturbed a nebo Selena Gomez z Hydrádia Zlín.
1: Peníze, spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Kdo pak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
10: Mikona Auto Zlín, váš prodejce vozů Opel. Mikona.cz.
11: Čokoládovna Janek slaví narozeniny i Mezinárodní den čokolády. Nakupte v prodejnách nebo na čokoládovnajanek.cz za více než 1199 korun a získáte nugátový krém v hodnotě 329 korun jako dárek. Čokoládovna Janek.cz.
12: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
12: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
11: No jistě.
12: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
12: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
13: Datart uvádí Dny Marianne.
14: Dny Marianne, jo.
13: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
14: No to je sen.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
16: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
17: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
18: Spodní prádlo Elis. Dobrý den. Nepochopená? V Elis spodním prádle budete pochopená. Oblékneme nejmenší i největší poprsí. Elis, Uherský Brod.
1: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

písnička, která zpívá o tom, že miluju tě jako love song. Selena Gomez na Hit Radio Zlín. Pamatujete si tuhletu písničku? Tohle vytvořila pro Hit Radio Zlín AI. A já jsem se dneska zamýšlel nad jednou takovou věcí. Víte, jak teďka umělá inteligence umí úplně všechno, mluví se o tom, že umí napsat bakalářku, básnickou sbírku, skládat písničky, že jak jsme mohli slyšet. My jste si taky už před časem nechali jakousi vyrobit a tam to ještě pořád šlo poznat. No ale už umí podle zadání vytvořit kopii. Prostě dáte tři písničku, kterou bude zpívat John Lennon ve stylu Beatles, hitu Let It Be, a máte novinku, která bude znít prostě jako Beatles. Ale co mě napadlo? Že by se to vlastně dalo využít a že bychom konečně se mohli dozvědět konce filmu. Víte, jak to někdy bývá otevřené a vy si říkáte, tyjo, tak to nemyslíš vážně, že to takhle skončilo. Tak třeba bychom mohli zadat, prosím tě, vytvoř mi konec filmu Počátek. Tak on to tam točí a vy nevíte, jestli je vlastně v tom snu nebo není. Nebo třeba jak dopadl Matrix. Takovéhle věci bychom se mohli dozvědět a pomohla by nám s tím umělá inteligence. Tak něčemu to určitě dobré bude. A vy pokud s tím děláte, tak nepřehánějte to, ať trošičku procvičíte i tu hlavu. Já posílám muziku, která byla originál a je tam ten smrad. Nirvana na Hit Radio Zlín.

0: Oliva.
1: Okáč a jeho výborná pecka Solitér, lehce po 10:45 na Hitrádiu Zín. A možná jste zaregistrovali i tuhletu písničku.
2: Jsme všichni jeden tým, když máme jiný dres.
1: Pokáč složil hymnu hokejové extraligy, jmenuje se to Jdeme na hokej, my jsme vám to na Hitrádiu Zín hráli, ale včera začala právě hokejová extraliga, Třinec porazil Karlovy Vary a dneska už to bude větší frmol na stadionech, hraje se rovnou 6 utkání, no ale my vám jdeme hrát muziku. Rosalyn, One Republic a další hity, posloucháte Hitrádiu Zlín.
3: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno. Zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
7: Nebaví vás chodit do práce i o víkendu? Udělejte změnu. Objevte Mogador. Mogador v Otrokovicích má pro vás volné pozice operátora výroby, strojníka nebo údržbáře. Mogador. Práce v čisté potravinářské výrobě s nejmodernější technologií. Mogador. Práce, která má chuť. Více na mogador.cz/kariéra.
8: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
9: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
10: Co třeba na delfíny?
9: Do zoo?
10: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
10: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
11: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
12: Návštěva prodejny Ložnice 21 může způsobit chuť zůstat v posteli. Máme české ortopedické matrace, postele z masivu, přes 20 let zkušeností, odborný personál a odvoz staré matrace zdarma. Nyní slevy až 35%. Ložnice 21 ve Zlíně Svit, budova 51 nebo ložnice21.cz.
13: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Unihobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
14: Unihobby.
13: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
15: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
16: Tak abyste ho nepromeškali.
15: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
16: Garanci kvality i výhodného financování.
15: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
17: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
18: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
19: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
20: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
21: Obchodní dům Zlín a bistrotéka Valachy vás zvou na nedělní brunch 4. října. Menu pro vás připraví oceňovaný šéf kuchař Tomáš Černý společně s týmem bistrotéky Valachy. Těšit se můžete na speciality inspirované Itálií a Středomořím, skvělá vína a živou hudbu v krásném prostředí Galerie Desítka. Pro více informací a rezervaci navštivte web obchodnidum.cz.
22: Jsem hrdina, jsem hrdina.
23: Co tady blbneš?
22: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
23: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
22: Vše na 211.cz.
23: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
22: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
24: Hit Radio Zlín.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: Good Night a Pictures of You, muzika, která dozněla na Hitrádiu Zín. Máme pro vás připravené zprávy. David Račák se podívá na to, co dnes bude řešit premiér Andrej Babiš. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Pozor, pokud byste jeli přes Vsetín, jak je Smetanova ulice, u stadionu, tak hoří auto. Máme být opatrní a vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
1: Ten vysavač je zase rozbitej.
2: No jo, a zas to musím řešit já.
0: Tak příště domo.
3: domo@elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro pizzu Ristorante v Bila klubu za 49,90 a olivový olej Ondoliva 750 ml v Bila klubu za 149,90. Bila, to dobré začíná u nás.
5: Cuha Auto. To jsou spolehlivá auta do města, na hory i chalupu. Cuha Auto. Autorizovaný prodejce a servis nových i ojetých vozů Renault a Dacia. Navštivte nás v srdci Valašska na Vsetíně Bobrkách nebo na cuhaauto.cz.
6: Zaostřeno na region.
7: Nový chodník, náves, fotovoltaika i turdežidelná. Co dalšího nového v malebné obci Machová u Zlína? Poslechněte si Zaostřeno na region se starostou Vladimírem Velískem a místostarostkou Jitkou Bartoškovou na našem webu i na iradio.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Zlín.
10: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Český premiér Andrej Babiš bude dnes v Sofii jednat s ministerským předsedou bulharské vlády Rumenem Radevem. Na programu je i schůzka s šéfkou Národního shromáždění. Babiše na cestě doprovází minister průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Kovozo ve Starém městě na Uherskohradišťsku představí v sobotu Um řemeslníků. Návštěvníci uvidí práci sklářů, hrnčířů a svářečů. K vidění bude i replika historické hutě, v níž se bude tavit železná ruda. Návštěvníci si vyzkouší mnoho řemesel. Ozónová díra nad Antarktidou se v první polovině září prudce zvětšila, informovala služba Evropské unie pro sledování klimatu Copernicus. Dne 12. září dosáhla její rozloha zhruba 25 milionů kilometrů. No a finále fotbalové ligy mistrů se v roce 2029 uskuteční na zrekonstruovaném stadionu Camp Nou v Barceloně. UEFA zároveň na webu potvrdila, že o rok dřív se vyvrcholení milionářské soutěže bude konat v mnichovské Allianz aréně.
11: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki, nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
0: Pořád nám svítí na Zlínským krajem sluníčko, dneska mraky se objeví až v odpoledních hodinách a ty teploty budou velice krásné. 23 až 26 stupňů.
8: Hit Radio Zlín.
0: A učí se li já zůstanu, kdo vám jenom tak, když vyplníte přihlášku na nějakém webu, dá 5000 korun za to, že se podíváte prostě, jestli vám někdo nestojí u dveří. Jedině Hit Radio Zlín. A taky vám nabízíme tu nejlepší muziku. My totiž hrajeme jenom hity. Dua Lipa, Houdini, All American Rejects a nebo Náš příběh. Takové plcky to budou.

0: Tereza Mašková a Marek Lambora na Hit Rádiu Zlín. No a kamarádi, vy víte, co dělat, když jste v pyžamu dopoledne nebo spíš ráno, když se dějou věci, které možná by se dít neměly, protože přece nikoho nečekáte, když třeba vyhlížíte z balkóna, jestli pán už nejde pošťák, všechno tohle se může stát.
1: My spouštíme zvonek a odpočet právě teď. A vy, kdo jste registrovaní, máte už necelou půl minuty na to, abyste se šli podívat ven, jestli tam náhodou nestojí dívka s 5000-ovkou.
2: Aha, někdo kouká z balkona.
1: Kouká? Je tam.
2: Kona?
1: Tak ať zamává aspoň, nebo něco.
2: Ať
1: běží.
2: Poběž toho, nebo to stínem. Dobrý den.
3: Jo, je to tam.
2: Tak tady máte telefon. Dobrý den.
3: Dobré ráno. Kdo tam?
2: Dobré ráno, tady Jarka u telefonu a my máme neskutečnou radost, hlídáme to každý den a sen mi vždycky říká, prosím tě, mami, my jsme v takovým prdelákovi světě, to nebude ještě počet vyhrát. A já se omlouvám, ale jako mě tady natáčí, já jsem ještě v pyžamu. Jo, bohužel, jako akorát jsem šla budit syna.
3: Ježiš, to je krásný, tak to máme radost i za vás, moc vám gratulujeme.
2: Taky moc děkuju, jsem skvělý, děkuju.
4: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Vy jste zaregistrovaní, tak víte samozřejmě, co dělat, jak se takhle stejně jako paní Jarka dostat k penězům. Jak slyšíte z vysílání našeho rádia zvonek, jdete se prostě podívat, jestli někdo nestojí za vašimi dveřmi. Dopak to zvoní, to je soutěž, kterou vám v září přinášíme z éteru až do vašich domovů. Vždycky začínáme na částce 5000 korun, takže zítra zase od pětky. No ale přátelé, kamarádi, příští týden někomu z vás u dveří zazvoní 50 tisíc. To už stojí za to být zaregistrovaný. Skočte na náš web, no a věříme, že to zítra vyjde.
4: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: No Promises, jedna ta z těch písniček, o kterých si můžete zaploužit, pokud teda má to, no, máte prostor. Za 5 minut bude 11:30 a vy posloucháte Hit Radio Zlín. A tak je tady půlka září, jak to zvládáte, přátelé, s dětmi ve škole? My už jsme od paní družinářky dostali takové jako info, že je třeba myslet na to, že už je zase škola, no něco v tom duchu, ale víte, co způsobil internet, čemu pomohl? Že prej rodiče častěji posílají připomínky na školní inspekci, na to třeba, jaké jsou situace ve škole, na ředitele, na učitelky, na provoz. Oni si teď již prej umí lépe vyhledat vzor takovéhle jako stížnosti nebo žádosti, anebo si to nechat přes umělou inteligenci napsat. To je paráda, že? Dřív, když tohle to nebylo, tak prostě, když padla nějaká poznámka, tak padla i facka. Teďka padají stížnosti.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například aku řetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
5: KGM Corando, Torres i Action teď v akční nabídce od Unicars.cz Zlín. Přijďte si prohlédnout KGM do Unicars.cz Zlín.
6: Trenýrkarna.cz.
7: Hlášení pro lovce slev.
8: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
9: No to není možný.
8: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
10: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá vás, co se chystá a jak město funguje? Objevte nový web zlín360.cz. Všechny zásadní projekty přehledně na jednom místě. Fakta, čísla, plány. Sleduj, jak se mění Zlín. Zlín360.cz.
11: Ber za kliku a otvírej! Unihobby stylové interiérové dveře Grenada, dub bělený, za 990 korun.
12: Unihobby.
11: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
13: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
14: Dopřejte si malé radosti na obchodňáku. Každý den si zaslouží malou odměnu. Ať už je to skvělá káva, dobrý oběd, mača, křupavé pečivo, kvalitní kosmetika nebo uvolňující masáž. Čím se na obchodňáku odměníte vy? Více na obchodnidum.cz.
15: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
16: Tiskne, kopíruje, skenuje.
15: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
16: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
17: Tisknu levně.
18: Náplně hned.
6: když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
9: Spodní prádlo Elis. Dobrý den. Nepochopená? V Elis spodním prádle budete pochopená. Oblékneme nejmenší i největší poprsí. Elis, Uherský Brod.
12: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: zase někomu z posluchačů i Rádia Zín poštěstilo slyšet tohleto naživo. Závidím vám, lehonce. Coldplay nám dozněli právě teď. Středa 16. září, možná obyčejná středa, ale možná něčím výjimečná, protože na 16. září se těšili blázni do reality show. Dneska totiž startuje nová řada Zrádců. Někdo dokonce vyrazí do kina na veřejnou hromadnou premiéru a takový je kolem Zrádců boom. No ale já jsem si vzpomněl, že my jsme šíleli taky jako před lety na reality show. Lepší
1: zůstanou. Retro zvuk, to je neskutečné.
0: Kamarádi, tohleto jsme milovali, no a já musím říct, že Vyvolení, to bylo takové to, co pro nás byla, že jo, první, takové to setkání s tou skutečností, která v zahraničí prostě frčela, no a když tam přišlo tohleto.
2: Když jeden byl takový to, říkám, nechodí do školy.
3: Ne, to není pravda, ona do školy chodí a já jsem vědět.
0: Vladko a jeho záchvat, že jo, prostě na tohleto budeme vzpomínat, já si myslím, že až do konce života. A stejně jako na pecky, které nás provázely naším dospíváním. ATC Around the World, to je jedna z těch, kterou pro vás mám na Hit Radio Zlín.

0: chvilinku nám tady zavonil Galway Girl, Ed Sheeran nám dozněl na Hitrádiu Zlín. Na přátelé, Evropská unie chce zavést, že děti do 13 let sociální sítě vůbec, jakože zákaz, a účet do 15 let jenom se souhlasem rodičů. Šéfka Evropské komise to odůvodňuje tím, že právě rodiče dali podnět, že je potřeba něco s těmi sítěmi dělat. Že to není možné, že tam prostě děti tráví klidně až 6 hodin denně. Tak já nevím, jo, jakože jsem rodič a jestli by nestačilo prostě, aby to ti rodiče omezovali, tak by to možná bylo i jednoduché a vlastně správné. Helena Zeťová, taky maminka, posíláme vám ji zítra Hitrádia Zlín.
1: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete mléko Madeta jihočeské polotučné s aplikací za skvělých 8,90. Tuzemák Fruko Schulz půl litru za 109,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
2: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
3: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
4: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
5: Gap. Individual style for every generation.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
11: Firma na zážitky.
9: CZ.
12: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
13: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
14: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
15: Šohaj aj dcerky, zámecký rineček ve Zlíně je tu. Čekají vás nejlepší moravská vína, vystoupení folklorních souborů nebo rozhlasový orchestr Broln. Bude aj výstava a nebude chybět oblíbený workshop Modrotisku. 19. a 20. září od 14 hodin v Sadu Svobody. Vstup zdarma. Více na kulturazlín.cz. Ej!
16: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Uni Hobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
17: Uni Hobby.
16: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
18: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci sýr mascarpone San Fabio 250 gramů za 29,90 a květák kus za 26,90. Penny.
19: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
8: Protože třeba v Praze se do politiky pouští někdo, koho možná znáte spíš bez kravaty, bez trička, bez kalhot, tak prostě jak ho příroda stvořila. A ano, je to bývalý pornoherec. My nebudeme říkat jméno ani stranu, ale mě zajímá ten kariérní přestup, jo? To je prostě bomba. No. Nicméně představme si i tu situaci, jak jsou všude během těch voleb. Polepený ty billboardy a ty jdeš kolem a tohle týpka já znám hodně.
10: To jsem někdy viděl. Ale budeme stavět nové byty. Jo, ale zase si říkám, že konečně v téhle branži jde do politiky jako profi kvalita, jo? Že ne jako doteď, jako no, jenom amatéři, ale že už tam budeme opravdu kvalitka, jo?
18: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Mezi Valašským Meziříčím a Hrachovcem se opravuje vozovka. Práce tam potrvají do dnešní 17. hodiny. Vůbec neprojedete krátkou ulicí v Luhačovicích. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například vepřová krkovice bez kosti 5 plátků za trvale sníženou cenu 179,90 za 1 kilogram. Nebo vepřový box kosti za trvale sníženou cenu 99,90 za 1 kilogram. Lidl, to se vyplatí.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
3: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Komunální volby se blíží, oproti jiným mají svá specifika. Vybíráme v nich zástupce přímo v místě, kde žijeme. A v čem jsou ještě jiné, popíše politolog Jan Kubáček.
7: Komunální volby jsou dané a zvláštní, zejména tím, že se odehrávají nebývalé množství obcí a míst. Bavíme se o více než 7000 obcích a probíhají od těch nejmenších vesniček až po ty velké metropole, kde se odehrávají jak na úrovni magistrátu, tak potom jednotlivě v místě.
6: V komunálních volbách můžeme hlasovat pro celou kandidátku, jednotlivé kandidáty napříč stranami nebo oba způsoby kombinovat. Hlasovat budeme už 9. a 10. října. Premiér Andrej Babiš se dopoledne v Sofii sešel se svým bulharským protějškem Radevem. Debatují o možném nákupu českých letounů Skyfox, o situaci v Evropě a také o energetických tématech, včetně možnosti odkladu evropského systému emisních povolenek. No a Evropská unie navrhne zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let. Účet do 15 let by byl jen se souhlasem rodičů, uvedla to šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen v projevu o stavu unie. Mimo jiné zmínila, že Evropská unie otevře dveře Kanadě, aby se stala prvním přidruženým členem unie. Teď ještě pohled k nám.
0: Nové mamodiagnostické centrum v Baťově nemocnici ve Zlíně má za sebou první rok fungování. Za tu dobu prošlo vyšetřením na nejmodernějším mamografickém přístroji na 6 000 žen. 80 z nich byl odhalen karcinom prsu. Na vyšetření se může objednat kterákoliv žena a ty nad 45 ho mají zdarma.
8: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki, nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
0: Dnes nás čeká jasná obloha, ta se začne ale později odpoledne postupně zatahovat. Užijeme si krásných 26 stupňů Celsia.

0: Je 12 hodin a začíná nejlepší půlhodina v českém éteru. Srdcovky na Hit Rádiu. To, co tady dneska pro vás mám, tak to je prostě, teď jak je všude vynobraní, můžu říct doslova a do písmene, výběr z bobulí. Ačkoliv teda, když se dívám na letopočty, tak je to taky trošku pozdní sběr. Možná bych řekl až archivní hity, tady pro vás mám připravený. No a protože dneska je středa, tak za našich mladých let, tak se normálně ve středu vždycky chodilo pařit, že jo? Ať už jsme byli na střední, nebo potom možná i někdo na vejšce, tak prostě středy byly vždycky studentský. A tak si tady uděláme jednu takovou studentskou party od 80. let až po začátek milénia. Mám pro vás připravený nádherné věci. Dokonce tady mám i jeden fantastický duet. Už rovnou řeknu, Queen a David Bowie. To prostě jako chcete slyšet ve středu odpoledne, nebo v poledne. No a začneme ryzíma devadesátkama. A když už takhle jako vzpomínáme i na tu dobu, kdy jsme chodili ve středu pařit, pamatujete si nějaký jako drink, co jste tenkrát pili a dneska už byste se toho nedotkli? Nebo už se to možná třeba ani nedělá? Já si pamatuju na legendární pampelišku. Znáte? Dejte vědět. 777-937-777 a teď devadesátky na Hit Rádiu a co jiného než True Unlimited.
1: Hit Rádio Zlín. Let the beat control your body. Let the beat control your body.

0: the beat control your body.
1: Wow!
2: Největší hity,
3: největší srdcovky.
1: Tomu říkám začátek, jak se na středu sluší a patří to Unlimited, Let the Beat Control Your Body. To prostě vám zahrajeme jenom tady na Hit Radio. To jsou srdcovky. Je středa, já jsem se rozhodl, že teda dneska vám udělám na Hit Radio středeční diskotéku. Panáky za 20, pivo za 15, kuličník za 5 korunu, prostě tak, jak si to my pamatujeme. Hned takhle na začátek říkám, alkohol je špatný, pít se nemá a děti, když budete late, tak vám umřou mozkový buňky. Tak a teď my jdeme zavzpomínat na to, když umírali mozkový buňky nám. Co jste pili tenkrát v pubertě, samozřejmě, když už vám bylo 18 let, někdy třeba i na vejšce, na medicíně. Tady na medicíně, ano, koukám na WhatsApp Hit Rádia. Ahoj Jirko, my jsme pili na medicíně panáky melounový vodky. Dneska už by mi to přišlo šíleně sladký, tenkrát jsme to ale milovali. Ve studentském klubu Ucho v Plzni, určitě znáš, jasně, že znám Ucho. A taky v Uchu znají mě. Tenkrát snad za 30 korun, neuvěřitelný, měj krásný den, zdraví Barča. Jasně. Čau, Pampelišku neznám, ale pamatuju si sluníčko. Sluníčko neznám já, potřebuju recept, co to je? Dobrý den, Karin, Pampeliška, no jasně, vaječňák a pomerančový džus, přeju krásný odpoledne. No výborně, takže taky si to někdo ještě pamatuje. Další zpráva tady nazdár, no asi se to ještě pije, ale určitě už bych to do úst po jisté zkušenosti nevzal a to je bavorák. Fernet nemůžu ani vidět, ani v regálu. A jinak tady ještě si pamatuju mozek a semafor. Fuj, jak se mohl, mozek to mi něco říká, nebyla to byla griotka s vaječňákem, ne, ono to potom vypadalo vlastně jako mozek, když se to do toho nalilo, že jo, určitě, semafor, jasně, to už taky vím, osmdesátky, no konečně jdeme do osmdesátek, ahoj Jirko, tak v osmdesátých jsme pili mixelu, bylo to bílé anebo žluté, jako dnes i ovocné čučo, rychle to šlo do hlavy a dobře se to pilo, opice byla extrémně těžká, ano. Zdraví Pavla. Mixelo. Co to je? Z čeho to je? To potřebuju vědět. Co bylo ale krásný ještě v těch 80. 90. letech a začátkem milénia, když jste chodili na tu diskotéku, tak že vždycky jsme se jako stoupili k baru. Takhle člověk jako chvíli koukal a pak se vždycky řekla věta, jdu to projít. Pamatujete si to? Jdeme to projít. A vlastně jenom si takhle projdete tu diskotéku a vrátíte se zase zpátky na to samé místo. Tak tohle je jako nádherná vzpomínka. A ta druhá je, že byla doba, kdy se ještě pořád hrály ploužáky. A ten jeden ploužák si dáme právě teď. A je to jeden z nejhranějších ploužáků z diskoték 90. let a milénia. Hned pochopíte,

Nejoblíbenější ploužák diskotek z konce 90. a začátku milénia. Skin on skin. Jo, to byly doby, kdy jste na diskotéce ještě opravdu tančili o půlnoci ploužáky a vlastně jako nechápu, že dneska se to nedělá. Posloucháte Hit Radio, posloucháte srdcovky a když srdcovky, tak tady mám jednu opravdu s velkým S. Rok 1981 a za mě prostě asi jako nejlepší duet 20. století.

0: Queen a David Bowie, Under Pressure, tedy Pod tlakem. Rodiče, to je hlavně pro vás.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A taky pro vás, kdo jste ve středu, ještě v práci i v polední pauze, protože Pod tlakem jsme takhle ve středu. Velmi často, velmi často. Byly doby, kdy jsme chodili ve středu večer upustit páru, když jsme byli Pod tlakem, tak ty doby jsou samozřejmě jako už dávno pryč, co si budeme nalhávat, když jste takhle jako ve středu jenom tak se sešli s přáteli a vyrazili jste někam do baru. Možná už teď ani nevíte, kam vyrazit. Možná, že ten bar nebo ta diskotéka, kam jste chodili, už ani ve vašem městě není, že už je prostě pryč, zavřená.

uvidí, to nechcete. Takže je to zelená a v tom byla smetana do kávy, nebo někdo do toho dával taky salko. Jo. Je to vlastně jako podobný hnus jako magický oko, no. Tak. Ale i to k tomu patří. Rok 1992, čtvrtá srdcovka, ta se vám taky bude líbit. Jmenuje se Až jednou a zpívá jí Šalom.

Petr Muk ještě ve skupině Šalom, začátek 90. let, hit Až jednou, něco pro, řekněme, životem zkušenější ročníky. No a teď pokud jste byli v roce 2004-2005 na střední škole, tak jste ve středu večer 100% na party poslouchali tohle. Tohle je jenom pro vás. My, Armand van Helden a pátá srdcovka na Hit Rádiu.

0: 8 slov a máte celou píseň. Armand van Helden, My My My, 5. srdcovka, rok 2004, tady na Hit Radio.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Když máme středeční diskotéku, no a jak už to tak jako bývá, tak prostě když se party vydaří, tak na ní přijdete a najednou zjistíte, že už jsou 3 ráno, vy jste tam jako poslední a vlastně party končí. A nebo tenkrát ještě v té době, tak že 12:30 ráno a vy musíte chytit noční autobus, abyste to stihli domů, jinak dostanete doma vylákoš od rodičů, že nejste do jedné doma, nebo do půl druhý, když jste byli domluvení. No, tak prostě každá party někdy končí, ta naše končí právě teď, ale jako správný DJ mám pro vás ještě jeden song na závěr a to je píseň na přání. Když se řekne diskotéka z vaší puberty, z vašich mladých let, jaký hit se vám vybaví? Zapátrejte v klidu v paměti, já vám na to dám nějakých 7-8 minut a pak si dáme srdcovku na vaše přání. Může to být cokoliv. Třeba, já nevím, klidně DJ Tiesto, nebo Denzel, nebo klidně zase další ploužák, to už je jedno. Nechám to na vás, srdcovka na přání za chvíli na Hit Radio, posílejte mi na 777-937-777, co je ta vaše památeční diskotéková pecka.
1: Tchýně v županu, soused v trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou. Kdo pak to zvoní?

0: Cionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Mikona Auto Zlín, váš prodejce vozů Opel. Mikona.cz.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
6: Tomas Arsov v Tetě?
5: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
6: Vybrané produkty Tomas Arsov, nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
5: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
7: Jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Vše na 211.cz.
8: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
9: Ber za kliku a otvírej! Unihobby stylové interiérové dveře Grenada dub bělený za 990 korun.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
11: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
13: Pepo, vstávej.
14: Nemusím.
13: Pepo, už je 8, vstávej.
14: Nemusím.
13: Je pátek, Pepo.
14: Nemusím.
13: Musíš už jít.
14: Nemusím.
15: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
16: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
17: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například vepřová krkovice bez kosti 5 plátků za trvale sníženou cenu 179,90 za 1 kg. Nebo hovězí kýta za trvale sníženou cenu 319,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.

0: Spodní prádlo Elis. Dobrý den. Nepochopená? V Elis spodním prádle budete pochopená. Oblékneme nejmenší i největší poprsí. Elis, Uherský Brod.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: These beautiful things that I've got.
1: Beautiful things a Benson Boone na Hitrádiu ve 12.35.
2: Největší hity,
3: největší srdcovky.
1: Posloucháte Hitrádio v ten nejlepší čas, protože právě teď vrcholí naše srdcovky a je tady srdcovka na vaše přání a je to teda jako neskutečný. To, co já tady mám od vás za tipy na WhatsAppu Hitrádia, jako třeba Šenkýřka, Bow Wave, Boreček, Gasolina, Daddy Yankee, To Unlimited, ty už jsem dneska hrál, Captain Jack, Headway, 24/7. Chtěl jsem po vás jednu píseň, kterou vy si vybavíte z vašich let, diskotékových let, kdy jste chodili pařit. A je to extrémně těžký vybrat. Já fakt jako nevím. Nevím a nedá se, to není ani Sofiina volba, tohle to je ještě mnohem náročnější. Netuším, jak to mám udělat. Tak to nechám osudu. Nechám to osudu. Dneska je 16. To znamená, že já si tady odpočítám 16. zprávu, která přišla. Ať je to fér. 3, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16. A... tak teď si s náma osud teda vyloženě zahrál, dobře. Tak to jsem nečekal. Se musím podívat, jestli to tady vlastně vůbec mám. Protože tady my se spolu, pokud to budu mít, a já to mám, tak se dostaneme do 90. let. Je to konec 90. Tuším teď od Voka cca rok 97-98. Je to německý projekt, je to taneční hudba, tenkrát se jako vrhli do takového, řekněme, gotického hororu. To jsem, já vůbec nevím, jestli to můžu zahrát, ale asi jo. Tak hrávalo se to a vy to chcete, od toho jsou tady srdcovky. Nevím, kdy naposled jsem tohle slyšel na Hitrádiu. Obecně v rádiu v Česku. No tak jdeme na to. Srdcovka na přání. 90. léta. 666.

ztratí v čase. Má to 3 minuty a neslyšel jsem to 20 let. Jste na tom stejně? Tak si to pojďte užít. Srdce!

0: Paradox.
1: Na tomhle jsme si tady uletili teď neuvěřitelně. 666 a Paradox, legenda z roku 1998. Wow. Moc děkuju. Srdcovka na přání. Tak tohle je závěr srdcovek, středečních srdcovek, jak se fakt sluší a patří. Dokonce tak mi sem přišlo spoustu zpráv na WhatsApp, ale jedna je úplně jakože výjimečná. Přišlo mi video. Video z traktoru, nebo z kombajnu, asi traktor to bude. Takže teď si představte a děláte, co děláte, že mezi náma, společně s náma, kdo poslouchá Hit Radio, tak je frajer, který jede na traktoru, jede na poli a má tam, fakt tady je to video, pustím ten zvuk. Dokonalý. Já to normálně stáhnu a dám to i na sociální sítě, protože takhle vypadá jako pracovní doba. Jedete si po poli a posloucháte tam takovouhle diskotéku. Na Hit Radio. Boží. No, další srdcovky zase zítra v pravý poledne. Tak si pojďme ještě trošku ty diskotéky užít, když je středa. Žijeme jenom jednou, nenechte si dneska nikým ani ničím kazit náladu a už vůbec ne prací.

0: Posloucháte Hit Radio, s vámi Jirka Pelnář, je 12:45. Středeční odpoledne pokračuje dál. Do 13. hodiny ještě stihneme Davida Guettu, nebude chybět ani Terry Swims a Tunzenai. Navíc všichni jako pohromadě v jedné společné písni. Taky dáme Linkin Park, no a už teď se těším po 14. hodině na dnešní ruletu dvojsmyslů. Ta bude taky výživná, tak dál buďte s námi.
1: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
2: Den Zlínského kraje je tu. V sobotu 26. září v Baťovském areálu ve Zlíně vás čekají koncerty kapel Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret, Reflexy a další. Užijete si regionální dobroty, vinařskou uličku, řemesla a spoustu zábavy pro děti. Vstup zdarma. Více na denzk.cz.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
9: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
8: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Unihobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
12: Unihobby.
11: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
13: Dopřejte si malé radosti na obchodňáku. Každý den si zaslouží malou odměnu. Ať už je to skvělá káva, dobrý oběd, mača, křupavé pečivo, kvalitní kosmetika nebo uvolňující masáž. Čím se na obchodňáku odměníte vy? Více na obchodnidum.cz.
14: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
15: Pak přijeďte do AutoESA.
14: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
15: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
14: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
16: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
17: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
18: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia, již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
19: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
20: Nebaví vás chodit do práce i o víkendu? Udělejte změnu. Objevte Mogador. Mogador v Otrokovicích má pro vás volné pozice operátora výroby, strojníka nebo údržbáře. Mogador. Práce v čisté potravinářské výrobě s nejmodernější technologií. Mogador. Práce, která má chuť. Více na mogador.cz/kariéra.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: rádiu Taylor Swift krátce před 13. hodinou a to je čas, kdy jdeme na nejnovější zprávy a taky na aktuální dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. S opravou vozovky počítejte na cestě mezi Lípou a Slušovicemi hned za kruhovým objezdem. S kyvadlovým provozem se setkáte v ulici Pod Zámčí v Napajedlích. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: I'm Ariana Grande.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
8: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Raňková. Nové otázky pro žadatele o řidičák na kamiony a autobusy připravilo ministerstvo dopravy. Budou srozumitelnější, zároveň mají více odpovídat dnešním technologiím a evropské legislativě. Stávající sada otázek z 90. let je zastaralá. Návrh odeslalo ministerstvo do mezirezortního připomínkového řízení. Vláda od ledna zruší síť Eurocenter. V jejich pracovníci přitom radili s evropskými dotacemi školám, obcím i veřejnosti. K rušení dojde bez analýzy a jasné náhrady. Krok vláda zdůvodňuje úsporou 10 milionů korun ročně. Čeští ovocnáři hlásí velké ztráty. Část ovocných stromů poškodily jarní mrazy a v létě pak intenzivní sucho. Letošní úroda bude poloviční, na jihu Čech dokonce třetinová, doplňuje šéf ovocnářské unie Martin Ludvík.
9: Když se podíváme na jednotlivé ovocné druhy, tak z těch, které dopadly hůř, tak to jsou především třešně a broskvoně. U jablek ta sklizeň také nevypadá příliš dobře, sklidíme ani ne polovinu. Co se týká cen, těžko předpokládat, jaký bude vývoj. Česká republika je závislá na dovozu, takže spíše bude záležet na tom, jaká bude nabídka v těch okolních zemích.
8: Ztráty budou mít letos i zemědělci, na obilovinách a olejninách budou výnosy na úrovni 20%. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Ve Zlíně začala výměna a instalace nových sloupů trolejového vedení. Ta se týká části silnice 1/49 na Příluku, dále ulice Cecilka s kruhovým objezdem, ulice Pekárenská, Pančova a Přílucká. Řidiči musí proto počítat s částečným omezením provozu, které potrvá až do konce října.
10: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki, nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
1: Zítra se už připravme na zataženou oblohu s deštěm. K večeru se ale vyjasní. Teploměry ukáží okolo 20 stupňů Celsia.
2: Jirka Pelnář. Hitradio.
0: 1 hodina odpoledne, je středa, posloucháte Hit Radio, dávejte na sebe pozor, obzvlášť za volantem, i takhle v jednu odpoledne, kdy ta špička není. musíte mít pořád, jak se říká, oči na štěpkách, protože teď možná jste viděli to video, taky já na ně akorát tady na ně koukám. Luci, ty jsi viděla to video, jak se auta na D5C musí vyhýbat tomu autu,
8: ano, co jela v protisměru. Ano, sledovala jsem to, to je velmi nepříjemný pocit, ano, je
0: šílený,
8: to tak.
0: Šílený. Dal jsem si to se zvukem to nepustím do vysílání, protože je tam jedno sprostý slovo za druhým, chápu, naprosto, to nejsou sprostá slova, to jsou jenom citoslovce. Šílený, takže buďte opravdu velmi, velmi opatrní, protože nikdy nevíte, kdo může jet naproti vám.
2: Hit Radio Zlín.

Je 13 hodin 13 minut, posloucháte Hit Radio, na internetu letí video z dálnice, konkrétně z dálnice D5, kdy řidič se na poslední chvíli vyhne autu v protisměru a úplně z toho mrazí. Já se k tomu tématu ještě jednou musím vrátit, přijde mi to strašně důležitý, protože na tom videu vidíte, jaký je to vlastně fofr. To auto v protisměru je v dálce jenom tmavý flíček a šup, takhle, během 3-5 vteřin je najednou přímo před váma. Je to úlet. A ještě navíc vám jede naproti v levým rychlým pruhu. Jako opravdu tady klobouk dolů před řidičem, že to strhnul doprava. Takže, kdyby náhodou se vám někdy stalo, že vjedete do protisměru, což se prostě může stát. Já chápu, že najednou je člověk totálně jako v šoku, neví, co má dělat, tak prosím vás, hlavně nepokračujte v jízdě a už vůbec se neotáčejte. Takhle umřel před lety můj dobrý kamarád, ten trefil na motorce auto, co se prostě otáčelo na silnici. Jo, vyjel ze zatáčky a přímo před ním auto na štorc přes celou silnici. Takže bohužel neměl šanci. Takže prosím vás ještě jednou teda, kdyby se vám tohle stalo, zásadní pravidla jsou neotáčet se, nikam nejezdit, ale zastavit co nejvíc ke krajnici, co to jde, zapnout všechny výstražní blinkry, všechny čtyři, vzít si vestu a utíct za svodidla a tam zavolat číslo 158. Nic jiného nedělejte. Tak šťastnou cestu.

Na středeční odpoledne Nickelback, dneska máme 16. září, to znamená to, že včera bylo 15., takže přišla výplata, dneska je 16., takže už tam není. Tak a pokud si chcete trošku vylepšit ten rodinný rozpočet, poslouchejte Hit Radio a poslouchejte naší snídaní šampionů, protože zítra ráno opět v 7 hodin a 10 minut zazvoní zvonek v našem vysílání. Jakmile ho uslyšíte, že zazvoní, tak v tu chvíli utíkejte ke dveřím, protože tam může stát náš tým a na ruku vám dá minimálně 5000 korun. Takhle to vypadalo i dneska ráno u paní Jarky doma. Ty gratuluju ještě takhle jednou na dálku, protože ta si od nás těch krásných 5000 získala a zítra to můžete být zase vy. Jedná se o hru Kdo pak to zvoní. Podrobnosti najdete na našem webu hitradio.cz. No a zároveň tak nebude to jenom 5000. Poslední zářijový pátek. Tam budeme stát a budeme mít kufřík, ve kterém bude rovných 50.

0: vstávat dřív. A nebo zaspat do práce. Jakože.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
2: MG teď u Unicars.cz Zlín za ty nejlepší možné ceny. Přesvědčte se na www.unicars.cz. Když MG, tak od Unicars.cz Zlín.
3: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
4: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
7: Ber za kliku a otvírej! Unihobby stylové interiérové dveře Grenada dub bělený za 990 korun.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Datart uvádí Dny Marianne.
12: Dny Marianne, jo.
11: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
12: No to je sen.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
16: Obchodní dům Zlín a bistrotéka Valachy vás zvou na nedělní brunch 4. října. Menu pro vás připraví oceňovaný šéfkuchař Tomáš Černý společně s týmem bistrotéky Valachy. Těšit se můžete na speciality inspirované Itálií a Středomořím, skvělá vína a živou hudbu v krásném prostředí Galerie Desítka. Pro více informací a rezervaci navštivte web obchodnidum.cz.
17: V Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pletivou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
18: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
19: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card.

0: Spodní prádlo Elis. Dobrý den. Nepochopená? V Elis spodním prádle budete pochopená. Oblékneme nejmenší i největší poprsí. Elis, Uherský Brod.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Protože třeba v Praze se do politiky pouští někdo, koho možná znáte spíš bez kravaty, bez trička, bez kalhot, tak prostě jak ho příroda stvořila. A ano, je to bývalý pornoherec. My nebudeme říkat jméno ani stranu, ale mě zajímá ten kariérní přestup, jo? To je prostě bomba. No. Nicméně představme si i tu situaci, jak jsou všude během těch voleb. Polepený ty billboardy a ty jdeš kolem a tohle dívka je snadný.
3: To jsem někdy viděl. Hele, budeme stavět nové byty. Jo, ale zase si říkám, že konečně v téhle branži jde do politiky jako profi kvalita, jo? Že ne jako doteď, jako no, jenom amatéři, ale že už tam budeme opravdu kvalitka, jo?
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Rádio Zlín.
1: Zlepši si náladu.

Imagine Dragons na Hit Radio ve 13 hodin a 36 minut s vámi Jirka Pelnář při pohodovou středu. Říkal jsem si, že vám teď dám něco jako vyloženě aktuálního, takže jsem si našel nejčtenější titulek dnešního dne v novinách a říkám si, že se asi zase zpátky vrátím radši k hudbě. Víte, jaké je dnešní nejčtenější titulek? To prostě neuhodnete. Neuhodnete. To ve vaší fantazii není. Není to dokonce ani v mé fantazii a to si myslím, že za ty roky, co se tady jako známe, tak že víte, že tu mojí fantazii mám hodně, hodně daleko posunutou tu hranici. Tak prosím vás, titulek dnešního dne je: muž byl zatčen za to, že sexuálně obtěžoval kapra. No. A to je celý. Dál už to asi číst nebudu. No. Tak pojďme k té hudbě. Ale zase, když teď tím tak jako přemýšlím, tak vlastně asi jako chápu, protože ten nekouše ten žužlá, ne? Let's get it started in here.

0: Shakira na Hit Radio. Je 13 hodin 44 minut, tedy 2:45. Za chviličku ještě Kabát a Pohoda, dáme si taky takhle něco jako na pohodu, když je ta středa. Pomalu se nám blíží taky nejnovější zprávy, které budou ve 14 hodin, a po zprávách ve dvě také dnešní ruleta. Protože je středa, tak si dáme ruletu dvojsmyslů. Tak jsem sám zvědav, co nás teda dneska čeká. Pokud jste nikdy neposlouchali ruletu dvojsmyslů, tak je to o tom, že máme vždycky téma, co se dá říct v ložnici a pak ještě jako někde na dalším místě. Stejná věta, tak nevím, no, kam nás to dneska zavede. Doufám, že ne na ryby. Ach jo. Počkejte si na to, po 14. hodině tady na Hit Radio. Já jsem Jirka Pelnář, jsem rád, že nás posloucháte.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
2: Psuha Auto. To jsou spolehlivá auta do města, na hory i chalupu. Psuha Auto. Autorizovaný prodejce a servis nových i ojetých vozů Renault a Dacia. Navštivte nás v srdci Valašska na Vsetíně Bobrkách nebo na psuhaauto.cz.
3: Trenírkarna.cz.
4: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
5: No to není možný.
3: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
6: Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky.
7: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá vás, co se chystá a jak město funguje? Objevte nový web zlín360.cz. Všechny zásadní projekty přehledně na jednom místě. Fakta, čísla, plány. Sleduj, jak se mění Zlín. Zlín360.cz.
8: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
9: Vinylovou? A bude sama hrát?
8: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
10: Experto Family. Od V podlahy.
11: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
12: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
13: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Uni Hobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
14: Uni Hobby.
13: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
15: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
17: Pepo, vstávej.
18: Nemusím.
17: Pepo, už je 8, vstávej.
18: Nemusím.
17: Je pátek, Pepo.
18: Nemusím.
17: Musíš už jít.
18: Nemusím.
19: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kinder čokoládu v Bila klubu za 29,90 a Chibo Gold Selection nebo krema, instantní kávu v Bila klubu za 124,90 pouze ve středu. Bila, to dobré začíná u nás.
5: Zaostřeno na region.
13: Nový chodník, náves, fotovoltaika i turdežidelná. Co dalšího nového v malebné obci Machová u Zlína? Poslechněte si Zaostřeno na region se starostou Vladimírem Velískem a místostarostkou Jitkou Bartoškovou na našem webu i na iradio.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: závěru další odpolední hodiny na Hitrádiu Zara Larsson, před námi nejnovější zprávy z Lucí, ještě předtím pohled taky na naši dopravu v regionu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Mezi Valašským Meziříčím a Hrachovcem se opravuje vozovka. Práce tam potrvají do dnešní 17. hodiny. Kyvadlový provoz je i na ulici Partizánská ve Vizovicích. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Šohaj aj dcérky, zámecký Ryneček ve Zlíně je tu. Čekají vás nejlepší moravská vína, vystoupení folklorních souborů nebo rozhlasový orchestr Broln. Bude aj výstava a nebude chybět oblíbený workshop modrotisku. 19. a 20. září od 14 hodin v Sadu Svobody. Vstup zdarma. Více na kulturazlin.cz. Ej!
7: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
9: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
12: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Prezident Petr Pavel dnes v průmyslové zóně Triangle nedaleko Žatce zahájil dvoudenní návštěvu Ústeckého a Karlovarského kraje. Svou cestou se chce soustředit na to, co se v regionu daří.
13: Takovou spojovací linkou je ukázat tyto kraje z trošku jiné strany, než jsme většinou zvyklí, to znamená hovořit o problémech. My se budeme spíš soustředit na lidi, kteří něco nového staví, budují, zachraňují, případně zlepšují život místních obyvatel.
12: Prezident Petr Pavel jezdí do regionu pravidelně, v Ústeckém kraji byl loni v říjnu, v Karlovarském pak v listopadu. Na pomoc Nepálu Češi poslali zhruba 47 milionů korun. Zemi na konci srpna zasáhly ničivé povodně. České humanitární organizace ve sbírkách pokračují a kromě zajištění základních potřeb pro zasažené obyvatele pomáhají mimo jiné i zvládnout traumata ze záplav nebo distribuují potřebné vakcíny. 16 fanoušků AS Řím dostalo zákaz vstupu za fašistický pozdrav na italské fotbalové stadiony. Prováděli ho na tribunách během ligového zápasu proti Bergamu. Tresty jsou od 1 do 5 let a platí také pro zápasy AS Řím v zahraničí a reprezentační utkání. Teď ještě pohled k nám.
1: Sad Svobody ve Zlíně bude o víkendu hostit událost Zámecký Ryneček. Čtvrtý ročník akce nabídne vystoupení folklorních souborů i originální spojení lidové hudby s jazzem. Chybět nebudou ani ochutnávky vín, regionální speciality a výstava obrazů Lenky Jurečkové. Vstup se žádný platit nebude.
14: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki, nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
1: Čtvrteční obloha bude zatažená i s deštěm, později se ale vyjasní. Teploměry ukážeme ze 17 až 20 stupně Celsia.
15: Jirka Pelnář, Hitrádio.
0: Středeční odpoledne pokračuje dál, jsem rád, že ať už děláte, co děláte, tak u toho posloucháte Hitrádio. A protože je středa, tak je na čase, abychom zase trošku do této hyperkorektní doby hodili vidle a dali si naší ruletu dvojsmyslů. Dáme si jeden hit, krásný hit mimochodem, Joan Osborne, One of Us, a pak se do toho pustíme. Těším se na vás, připravte si mobilní telefony a vaší fantazii.

0: Krásná píseň takhle na středeční den, je 2 hodiny odpoledne. No a je nejvyšší čas vstoupit tedy na náš velmi tenký led. Je tady ruleta dvojsmyslů a dneska budeme mít velmi zajímavé téma. Pokud se s náma nikdy ruletu nehráli, jenom znovu rychle opakuju, že budete potřebovat váš mobilní telefon a na WhatsApp Rádia 777-937-777 je napsat první věc, která vás napadne, a to dnes na téma...
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A na benzínce. Na benzínce, když jdete tankovat. Tak co může zaznít v ložnici a na benzínce? Pište na 777-937-777. Já vykopnu. Co může zaznít v ložnici a na benzínce? Plnou. A tady asi končím dneska.

0: Luis Capaldi na Hit Rádiu ve středu odpoledne, přesně v ten den, kdy tady máme naši ruletu dvojsmyslu a dneska máme téma, co může zaznít v ložnici a na benzínové pumpě. Docela jste se jako vyřádili, tady koukám na WhatsApp Hit Rádia, tak jdu rovnou na to, začínám číst vaše zprávy, jo? Tak třeba, vidíš ty ceny? To radši dneska nepojedu. Kolik? Tolik? Za to může Babiš. Chcete to umejt? To je moc. Musíte to strčit na doraz. Dobře, výborně. Tady další. Platit budete hotově nebo kartou? Jasně. Bude to za 4000, pane. Pamatuju si, když se stálo 1500? To je dobrý. S námi budete mít větší výdrž. S námi? Dobře, přemýšlím. Další. Dej si rukavice a ti nesmrdí ruce. Věrka. To jsem si možná měl přečíst předtím, když jsem to řekl do vysílání. Hledám tady další něco, co bych ještě mohl. To je strašný, to už je moc. Hlasovka. Dáme hlasovku.
1: Ahoj Jirko, tak možná je to trošku moc, ale za mě by tam třeba mohlo být. Jsem si nevzal rukavice a teď mám pěkně špinavý a smradlavý ruce. Hezký den, ahoj.
0: Fakt děkuju. Ještě jsem si to poslech dopředu. Fakt děkuju, díky. Jo, tak jo. OK, co dál? Kam to mám strčit? Výborně. Z jaké strany to tam mám strčit? No, tak pojďme dál. Ještě máte chviličku, dáme si dva hity. Na 777-937-777 mi napište, co vás napadá, co se dá říct v ložnici a také na benzínce. Vyberu to nejlepší. To nejlepší už za chvíli. Dáme Tomáše Kluse a Sema Felda na Hit Radio.

se snese všechno snad. Co může zaznít v ložnici a na čerpací stanici? Tak, posledních pár a pak dáme to nejlepší. Takže určitě třeba ruční mytí a káva sebou v ceně. Dobrý. Další věrnostní kartičku máte? Pak je tady spousta věcí ohledně zazování pistole velmi hluboko a tak podobně, ale končím a vybírám to nejlepší, což mimochodem poslala Lucka. A Lucka píše, až skončíš, tak to pořádně oklepej, pardon, znova, Lucka píše, až skončíš,

0: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete mléko Madeta jihočeské polotučné s aplikací za skvělých 8,90. Tuzemák Fruko Schulz půl litru za 109,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Mikona Auto Zlín, váš prodejce vozů Opel. Mikona.cz.
3: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá vás, co se chystá a jak město funguje? Objevte nový web zlín360.cz. Všechny zásadní projekty přehledně na jednom místě. Fakta, čísla, plány. Sleduj, jak se mění Zlín. Zlín360.cz.
4: Návštěva prodejny Ložnice 21 může způsobit chuť zůstat v posteli. Máme české ortopedické matrace, postele z masivu, přes 20 let zkušeností, odborný personál a odvoz staré matrace zdarma. Nyní slevy až 35%. Ložnice 21 ve Zlíně Svit, budova 51 nebo ložnice21.cz.
5: Čokoládovna Janek slaví narozeniny i Mezinárodní den čokolády. Nakupte v prodejnách nebo na čokoládovnajanek.cz za více než 1199 korun a získáte nugátový krém v hodnotě 329 korun jako dárek. Čokoládovna Janek.cz.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
9: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
10: Ber za kliku a otvírej! Unihobby stylové interiérové dveře Grenada dub bělený za 990 korun.
11: Unihobby.
10: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
12: Nebaví vás chodit do práce i o víkendu? Udělejte změnu. Objevte Mogador. Mogador v Otrokovicích má pro vás volné pozice operátora výroby, strojníka nebo údržbáře. Mogador. Práce v čisté potravinářské výrobě s nejmodernější technologií. Mogador. Práce, která má chuť. Více na mogador.cz/kariéra.
13: Franto, co pa všechno se dá sušit?
14: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
13: A tvůj bůček?
14: Ten už nestihneš.
15: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo.elektro.cz.
16: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
17: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
18: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například hovězí tatarák 250 gramů za trvale sníženou cenu 89,90. Nebo kuřecí medailonky za trvale sníženou cenu 199,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.

0: Spodní prádlo Elis. Dobrý den. Nepochopená? V Elis spodním prádle budete pochopená. Oblékneme nejmenší i největší poprsí. Elis, Uherský Brod.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Tahle verze legendárního hitu ze 70. let už je takovou stálicí v našem playlistu. Je 14 hodin 33 minut, za chviličku Alexandra Burke, taky Banastovy věci s hitem Andělé. No a pokud máte rádi reality show, tak si už přijdete taky na své, protože dneska začínají Zrádci. No a podle obsazení to bude velmi zajímavá série. Mimochodem, premiéra je v kině a lístky na ní jsou úlet. Nejdražší jsou za 10 000 korun, respektive tedy byly vyprodáno. Masakr, desítku za to. No jo, tak to je. Šli byste na to za desítku, nebo se radši kouknete doma u televize? Odpověď nechám na vás. A možná, že to je i téma, které dneska budou rozebírat i u nás v naší odpolední show, která bude začínat úderem 15. hodiny.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Moravy.
2: Středa bývá nejnáročnější den v týdnu, protože od víkendu a do víkendu zase daleko. Nicméně my si uděláme radost. Já vám tu radost udělám. Dva lístky do Kovozo, do Starého Města. To nabídnu v soutěži v Hlavou proti Zlínu. Tak nachystat číslo 601 13 13 05. Bude se soutěžit.

0: Aleluja! Tak doufám, že se to taky blíží, když si zakřičíte aleluja, že už konečně jdete domů z práce. Doufám, snad nemáte odpolední směnu a pokud ano a zůstáváte opravdu až do večera, možná až úplně do noci v práci, tak poslouchejte toho dál Hit Radio, protože my budeme vaším nejlepším parťákem jak na odpolední směnu, tak na noční a samozřejmě i na cestu domů z práce. Od 15 hodin se na vás těší naše odpolední show, do 15. hodiny ještě stihneme Evu Farnou s Mirajem, skvělý duet Vzpomeneš si, k tomu taky Rasmus, nebude chybět ani Huntrix a 15 hodin nejnovější zprávy. Já jsem Jirka Velnář, budu se na vás těšit zase zítra. Zítra ve 12 hodin začínají srdcovky, vaše nejoblíbenější půl hodina v českém éteru. Máte se zítra na co těšit. Tak se smějte!
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
4: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou Gap je tu. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
5: Gap. Individual style for every generation.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
7: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
8: V Grand Optical víme, že život je plný příběhu. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
9: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
10: Už žádný, mami, restartuj to.
11: Už se mi nesekne při penalti.
12: Už nespane, jdeš páříma s klukama.
9: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku.

0: do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: Lásko, jaký bys chtěla auto?
2: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
1: Ale já myslel, jakou barvu.
2: Barvu? Já tak to nevím.
1: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
3: Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: nejlepší dopravní servis na východě Moravy, opatrně přes ulici Žižkova v Kroměříži. Tady máme odstavený, nastartovaný nákladák na místě policie, tak pravděpodobně se mu nákladáku něco přihodilo. Počítat se zdržením, tvoří se velké kolony. Kdyby něco přibylo, tak 601 13 1305.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
3: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Unihobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
1: On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
6: 15 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Jana Hvozdenská. Zlínská univerzita Tomáše Bati spustila výuku nového tříletého bakalářského programu Radiologická asistence na Fakultě technologické. Program vznikl jako přímá odpověď na dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných radiologických asistentů ve Zlínském kraji. Zapsalo se do něj 42 studentů, přičemž celkový zájem přesáhl téměř stovku zájemců. Studenti se během tří let naučí obsluhovat rentgeny, počítačové tomografy, magnetické rezonance i přístroje pro nukleární medicínu. Historické centrum Kroměříže ožije novou akcí, která promění město ve velkou kulturní scénu. Městská slavnost, nazvaná Kroměříž září, se uskuteční ve dnech 18. až 20. září. Nabídne pestrý program plný hudby, vizuálních show, umění i lokálního jídla. V pátek vystoupí Divokej Bill a v sobotu se můžeme těšit na gastrofestival a na spoustu dalšího. Růst cen energií je pro českou ekonomiku špatnou zprávou. Některé velké podniky varují, že pokud bude energie zdražovat i nadále, uzavřou své provozy. Ministr průmyslu Karel Havlíček řekl, že stát chystá opatření na pomoc. Jedná se třeba o plošné zastropování ceny elektřiny a plynu. V tuto chvíli ale ještě není podle něj situace kritická.
7: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki, nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
1: Počasí v pěti slovech.
0: Dneska tady rosníčák, Martin.
8: V noci prý bude pršet.
0: Dobrý.

0: a pánové, dneska velká změna místo Šárky, prosím vás pěkně, ale aby byla odpolední show opravdu kompletní, tak Martin, Martine, nazdár.
1: Nazdár, mě hrozně baví tady ten váš opener, to je bomba.
0: Dneska si zahraješ na Šárku, její povinnosti každé odpoledne jsou jednoduché, posluchači to znají, ty jenom musíš pochopit, o co jde. Tvým úkolem dneska je všechno vědět. Mm-hmm. Ideálně všechno, co řeknu, tak zpochybnit, mm-hmm. sem tam mě urazit, mm-hmm. a ideálně se furt smát a být šťastný, nic víc.
1: Já si myslím, že to řekl úplně špatně, takhle to vůbec není. Jako.
0: Není, ještě musíš být krásný, protože Šárka vždycky si potrpí na to, víš, takže musíš
1: tak
0: být krásný.
1: Já si jenom odskočím na tu operaci plastickou a za chvilku jsem zpátky.
0: Výborně, a pod prdu vem sebou.

0: Tak snad už po práci, snad už máte klid, tady na Hitrádiu Zín odpolední show. Dneska výjimečně teda Pavel Cacek a Martin Král, ještě jenom nazdar.
1: Nazdar.
0: Bychom tě řádně představili, ty jsi dneska jenom náhrada za Šárku, nicméně sleduješ Zrádce v televizi?
1: Já se přiznám, že ne, no, ale jako jsem tam něco zaregistruju, třeba na sockách proběhne, takže já zhruba mám představu.
0: Já myslím, že úplně všichni fanoušci už teďka vědí, že startuje třetí řada Zrádců. Mm-hmm. Jestli to řeknu správně, protože druhou jsem nevěděl, já jsem viděl první, kde vyhrála teda Nikola, to byla Zrádkyně, všichni na ně hrozně plivali. Jakože potom na sociálních sítích a podobně. Potom myslím si, že v druhé řadě taky byl, myslím si, vítěz Zrádce, to byste mohli upřesnit vy. Nicméně, já se chci zeptat, komu fandíte? Protože na Zrádce se vždycky plive, vždycky se nadává, jakože on zradil, že to je o tom to je, ne? Nebo já jsem si to myslel, že je to o tom, že když jsi Zrádce, tak máš být Zrádce, nebo...
1: No jasně.
0: No tak v tom případě vy sami jste tým Zrádců, nebo tým věrný?
1: No a hlavně kvůli čemu?
0: Jak kvůli čemu?
1: No tak jako, jaký proto mají opodstatnění?
0: Jo takhle, to je taky pravda. Tak hlavně, kdybyste se náhodou dostali do Zrádců vy sami, co byste chtěli být? Zrádci nebo věrní? 601 13 13 05.

0: Před malou chviličkou, my jsme tady na Hitradio z Dýn odpolední show, Pavel a Marťa s váma, tak bychom tady otevřeli téma zrádci. Startuje třetí řada v televizi, tak je to velká věc, přeci jen jedna z nejsledovanějších reality show vůbec u nás. No a my jsme se ptali, jestli jste tým zrádců nebo tým věrných. A my to máme, já jsem to tady rozstřídil, jo, na tři typy odpovědí. Aha. Lenka, Petr, Tadeáš, psali nám teda jako ve více, jo, ale abych to zhrnul, Lenka, jednoznačně tým zrádců. Ta se mýlí, já to mám rád. Protože o tom ta hra je, kdyby nebylo zrádců, není to zajímavé a to oni hrají hru. To oni se snaží oklamat ostatní, to díky nim je ta hra. Jaká je?
1: No jasně.
0: Je naprostá pravda, že jo? To je jako kdybys prostě ve filmu nadával na záporák, my na ně nadáváme, ale kdyby tam nebyli, tak se nic neděje, že jo?
1: No jasně, nebo kde byli jenom dobří politici, tak to by prostě nefungovalo.
0: To by nebyli žádní, že jo? Pravděpodobně, co já vím, jak by to dopadlo. Kdyby byli třeba dva. Petr, jedině věrní, když jdete za zrádce a jdete přes mrtvoli, už to není hra, to už byste se za sebe měli stydět, že jdete kvůli hře tak daleko. Já si myslím, že ale v tom to je.
1: Právě přesně, tak jako kde jindy si to můžeš zkusit vlastně.
0: Jo, jo. Ježiš, no jo. No jako můžeš v životě třeba zkusit někoho podvést, ale tam úplně se to nedoporučuje.
1: To bych úplně jako ne...
0: Jasně. Ano. Pak hrozí jaké super ubytování se super lidma. Tadeáš, a Tadeáš to úplně zabil. Já ani nevěděl, že startuje

0: To by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
1: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
0: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
1: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
0: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
1: Ano, a nejen ty. Ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
0: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
1: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
0: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
2: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
3: Cuha Auto. To jsou spolehlivá auta do města, na hory i chalupu. Cuha Auto. Autorizovaný prodejce a servis nových i ojetých vozů Renault a Dacia. Navštivte nás v srdci Valašska na Vsetíně Bobrkách nebo na cuhaauto.cz.
4: Den Zlínského kraje je tu. V sobotu 26. září v Baťovském areálu ve Zlíně vás čekají koncerty kapel Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret, Reflexy a další. Užijete si regionální dobroty, vinařskou uličku, řemesla a spoustu zábavy pro děti. Vstup zdarma. Více na denzk.cz.
5: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
6: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
5: Všechno, zachraňte nás.
6: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
5: O, děkuju.
6: To my děkujeme.
7: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
8: Atención!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Ber za kliku a otvírej! Unihobby stylové interiérové dveře Grenada dub bělený za 990 korun.
11: Unihobby.
10: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
12: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
13: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
14: Tomas Arsov v Tetě?
13: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
14: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
13: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
15: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
16: Spodní prádlo Elis. Dobrý den. Nepochopená? V Elis spodním prádle budete pochopená. Oblékneme nejmenší i největší poprsí. Elis, Uherský Brod.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: proti zlínu. Hlavou proti zlínu.
1: Pouhé tři odpovědi na tři poměrně jednoduché otázky. Stačí zodpovědět, abyste se dostali do Kovozo ve Starém Městě úplně gratis. Dneska se tak bude pokoušet Kamča. Kami, dobré odpo.
2: Pěkné odpoledne.
3: Ahoj, prosím tě. Hele, my jsme se tady před chvilkou bavili s Cácou ještě mimo mikrofony a on použil jedno takové krásné slovo. On řekl, že něco lavískuje. Prosím tě, lavískuješ Kovozo? Byla jsi tam už?
2: Jo, už jsem tam byla, ale už je to nějakou chvíli teda, už je to dlouho, no, když jsem tam byla naposledy.
3: No vidíš to, tak dneska se tam třeba podíváš možná díky nám.
1: Přesně tak, možná si to zopakuješ.
2: Super.
1: Co je jasné, nikdo nelavískuje moje otázky a moje odpovědi, ale musíš tím projít. Tak jdeme na to.
2: Jdeme na to.
1: Marťa si když tak poradí. A první otázka zní, co bylo v Kovozo nově otevřeno v minulém roce? Za A. Expozice kovových skulptur s názvem Pravěk. Za B. Podvodní svět. A nebo za C. Kanceláře pro účetní.
2: No, to teda nevím. Tak zkusíme.
3: Já mám podezření na ty účetní, tyjo, to je jako, to zní fakt no, jako hodně,
2: tak to
3: že
2: jediné právě bych na ty povodná, nevím, jestli Ačko nebo Bčko, no, tak no, je vidět, žádný podvodní svět jsem tam neviděla, tak.
1: Že jo, já jsem si ho taky nevšiml. Tak Ačko dáváš? Mm-hmm.
2: Tak Ačko.
1: A dáváš to správně! Expozice kovových skulptur s názvem Pravěk. Druhá otázka, kdo se podílí a může podílet na tvorbě všech zvířat? Za A. Pouze zaměstnanci Kovozo. Za B. Umělci, kutilové, kováři i další tvůrci. A nebo za C. Nikdo rodí se přirozenou cestou.
2: Tak zkusme Bčko.
1: Výborně.
3: Nice, ano. Pěkně.
1: Já jsem si vždycky myslel, že to jsou jenom zaměstnanci, ale ne. A třetí, poslední otázka. Jak se jmenuje maják, který je přímo v areálu Kovozo? Za A. Kabrňák. Za B. Tvrďák. A nebo za C šrotík?
2: Za C, zkusme C.
1: Jej, bez problému. Dívej se na mě. Dva lístky jsou tvoje a ptám se, koho vezmeš sebou?
2: No, vezmu dceru, moc se těším, půjdeme rádi, jo.
1: Tak si hlavně musíte si vyšlapat ten šrotík, jo?
2: Dobře, domluveno.
1: Tak jo, měj se hezky, ahoj.
2: Mějte se, naschle.
0: Poměřte své síly s nejoriginálnějšími mozky východní Moravy. Pojďte svou hlavou proti Pavlovi nebo Šárce. Každé všední odpoledne na Hit Radio Zlín.

0: bad memories.
1: Tady na Hit Radio Zlín se jdu zeptat jenom takovou obecnou, běžnou otázku. Jak často jezdíte přes Příluky?
2: Třeba jako nikdy.
1: Nikdy?
2: Ne, tak jako jednou za půl roku možná, jo. No. Tak jako omylem tam zabloudím.
1: Jo, tak pokud náhodou to máte velmi podobně, tak se snažte nezabloudit, vůbec tam nejezdit. Kdo tam bydlíte, tak hodně štěstí, protože tady bude probíhat výměna trolejových sloupů. Já vás na to radši takhle připravuju, protože ono to bude trvat až do konce října. Tak zase na nějakou delší dobu se tam prostě bude jezdit o kus hůř.
2: Jako ale vůbec neprojedem, jo? Nebo jak
1: no jako projedeš, jenom to bude bolet.
2: Aha, jo.
1: To takové jako ve dvě odpoledne v centru města.
2: Ano, vlastně. Zrovna jsem chtěl říct takový běžný průjezd vlastně jako.
1: Vlastně se nic nemění. No.
3: Hotovo! Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
4: Firma Rudolf Lešení slaví další narozeniny a při této příležitosti bychom chtěli poděkovat našim věrným zaměstnancům. A dneska bychom chtěli poděkovat Vraťovi. Dobrá práce, Vraťo!
5: Rudolf Lešení CZ
6: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá vás, co se chystá a jak město funguje? Objevte nový web zlín360.cz. Všechny zásadní projekty přehledně na jednom místě. Fakta, čísla, plány. Sleduj, jak se mění Zlín. Zlín360.cz.
7: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Dopřejte si malé radosti na obchodňáku. Každý den si zaslouží malou odměnu. Ať už je to skvělá káva, dobrý oběd, mača, křupavé pečivo, kvalitní kosmetika nebo uvolňující masáž. Čím se na obchodňáku odměníte vy? Více na obchodnidum.cz.
10: Každý den řešíme malé i velké výzvy. V péči o své zdraví, v pohybu a sportu. Pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
11: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
12: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
13: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
14: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
15: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
16: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
17: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.

0: Za námi na Hitradiu Zlín divoký byl. My ještě docela nějakou muziku stíháme. Například Black Eyed Peas. Já jsem se teďka nedávno dozvěděl, že málo kdo, ale opravdu prý málo kdo ví, kdo jsou členy Black Eyed Peas.
1: No.
0: A myslím si, že je všichni jako znáte. Zkusíš vyjmenovat?
1: Já bych nevyjmenoval. No tak jeden bude Black, druhý bude Eyed.
0: Jako svým způsobem se strefil, protože jeden z nich je Will.i.am, jako jo. Druhý je samozřejmě Fergie. Já si myslím, aha, že to všichni ví. Dále je Apple Diep, anebo Tabu. A já si myslím, že se to jako ví. A ono se to jako neví, tak teď už to víte, vůbec, kdyby náhodou. Ale to, co tady řekl Martin, to už neříkejte nikde mezi lidmi.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy, přes Opatrně, přes ulici Jiřího z Poděbrad v Uherském Hradišti, kde máme aktuálně teda porouchané vozidlo, nějaký osobák je na krajnici, ale projde do Opatrně, prý se tvoří i menší kolony. Policie je na místě, tak tady bacha, 601 13 13 05, náš WhatsApp, kdyby něco přibylo.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
8: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
11: 16 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Jana Hvozdenská. Na Zlínském náměstí míru se opravilo posezení. To původní pod lipami u Pítka nahradili lavičky s kovovými opěrkami. Podobný mobiliář určený k sezení je nainstalovaný i na Ostrůvcích před prodejnou potravin a u kašny v Parčíku na náměstí. Mají odradit nepřizpůsobivé občany od polehávání v centru města. Pivo bude dražší. Česko totiž zažívá jednu z historicky nejhorších sklizní chmele. Podle svazu pěstitelů bude až o čtvrtinu nižší než v jiných letech. Úrodu ovlivnily vysoké teploty, výrazné sucho, ale i nepříznivé povětrnostní podmínky. Chmelu tak chybí pivovarsky důležité látky, které ovlivňují jeho kvalitu. To může společně se zvyšujícími se náklady na energie, přepravu nebo obaly ovlivnit i cenu piva. Už teď kvůli vyšším výdajům na výrobu ohlásil zdražení první velký podnik. Další se zřejmě přidají. Zdražovat by mohly i menší pivovary. Evropská unie se chystá výrazně omezit užívání sociálních sítí dětmi mladšími 15 let. V případě dětí mladších 13 by se mělo jednat dokonce o zákaz. Děti ve věku mezi 13 a 15 lety by podle návrhu měly používat speciální typy účtů, které by výrazně omezovaly kontakt s cizími lidmi. Po dovršení 15 by si pak směly založit vlastní účty. Krok je odůvodněný snahou o větší ochranu dětí na internetu. Zítra už se připravme na zataženou oblohu s deštěm. K večeru se ale vyjasní. Teploměry ukáží okolo 20 stupňů Celsia.
12: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki, nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
13: Zavři komp, zamkni dílnu, švihaj dom. Odpolední show Hit Rádia Zlín s Pavlem Cackem a Šárkou Holubcovou je tu.
0: Člověče, Šárko, ty vypadáš ale nějaký dak.
14: Jo, řekl. Jo, já jsem se snažila dneska.
0: Prosím vás pěkně, dneska samozřejmě změna, Šárka je na dovolené. Já si tento týden budu brát k sobě vždycky někoho z jiného vysílání, z jiných časů, ty jsi teda z víkendu, Marťas, tak se seznámte, je Martin Král. No a mimochodem musím zmínit teda jednu zprávu, která nám došla na WhatsApp, že máme pozdravit Střelnou, tak mi rádi. Já si myslím, že nás tam neladíte, že tam ten signál někdy blbne, ale je pravda, že když jezdím na Slovensko, tak tam chytám bez problému. A on to totiž dopisuje, Tomáš dopisuje, pozdravte Střelnou, signál je tu dneska extrémně výborný. A my děkujeme,
15: Hezky.
0: Že se to nese.

0: obávám se, že tady na Hit Radio Zlín to bude pečené. Pečené, hot, pikantní, něco podobného, protože...
1: Vy jste dobré, to máme rádi.
0: No, pokud jde o kuře, tak jo.
1: No.
0: Pokud jde o zprávy, tak ne úplně.
1: Počkej, no. A jak vypadají pečené zprávy?
0: Jako pikantní zprávy, budou pikošky,
1: nebo
0: něco.
1: Jo, takhle, ježišmarja.
0: Přiznávám, no. Že o svým ústky mi moc nejdou. 601 13 1305, teďka zahltíte na našem WhatsAppu, já se totiž budu ptát, co jste kdy naposledy slavili ve velkém, protože to se teďka o víkendu zpětně vlastně můžeme pořešit nehodu na Letné ve Zlíně, kde jeden mladík slavil výhru našich fotbalistů. A oslavil to asi jako o dost víc, než by měl, protože pak sedl do auta, nabral to auto do křovin, pak zpátky na cestu a pak to vzal do rodinného domu a neminul přístřešek. Nicméně nikomu se teda nic nestalo, má to jako šťastný happy end, jen teda škoda 250 000, kterou asi bude muset řešit. A on se vymlouval na to, že prostě slavil tu výhru. Tak se chci zeptat, jestli je to jako normální, že slavíte tak, že je škoda 250 000, anebo jestli slavíte třeba nějak víc v klidu a tichosti. A hlavně, co slavíte? Slavíte jako nějakou sportovní událost takhle? Nebo slavíte narozeniny? Co se dneska slaví?

0: chvilkou tady na Hitradiu Zlín jsme tak jako rozjeli téma, co slavíte a v jakém duchu, nebo možná jak moc něco jste schopni třeba oslavit. Teďka o víkendu tady někdo slavil výhru fotbalistů až tak, že napal autem do rodinného domu, naštěstí teda ze pěnem, že se nikomu nic nestalo. Tak ty zprávy tady jsou velmi zajímavé. Dokonce přišly dvě, které nemůžu publikovat, omlouvám se za to, jsou moc ostré a já jsem je nedokázal vypípat.
1: Jsou moc hot.
0: Jsou až moc hot, až moc. Petr, nejvíc, ale fakt jako nejvíc, si pamatuju, jsem slavil teď poslední mistrovství v hokeji, jak Pasta dal gól, tak to bylo pro nás životní okamžik a slavili jsme to tak, že jsem vyskočil z okna. Je. Naštěstí jsme v přízemí, tak ještě
1: to... Tak to ještě ne, já jsem si říkal, že jako nějaká posmrtná zpráva tady dorazila, nebo...
0: Mně přijde hrozně hezká ta představa, jak jste prostě třeba ta rodina nebo s kamarády slavíš a ty ten kámoš skočí z toho okna prostě a ne, odejde. A ty jo, no. Asi ho to baví, no víš jako. Radka, největší sláva byla, když mladý dal maturitu. Přiznám se s hanbou, že já tomu nevěřila, že to dá, tak když přišel se slovy mám to, tak jsme to slavili asi 3 dny a sešla se celá rodina. To bylo víc jak moje kulatiny. To je hezký. To je nádhera, že v tobě rodiče vlastně věří tak moc, že to pak slaví. To je hezké. To je hezké.
1: To je krásná příležitost jinak. My jsme se o tom teďka nedávno bavili spolu, že jo? Jak muže vlastně nedostávají, nebo nevím, jestli s tebou, že jo, muže nedostávají ano. Moc květiny.
0: To je pravda.
1: To je vlastně krásná příležitost.
0: Jo? Ježiš, jo, no. Já každý rok, když mám narozeniny nebo něco takového slavím, tak vždycky říkám manželce, kde mám svoje kytky.
2: Peníze, spousty peněz a pro jednoho 50 tisíc. Kdo pak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
3: Šohaj aj dcérky, zámecký Rineček ve Zlíně je tu. Čekají vás nejlepší moravská vína, vystoupení folklorních souborů nebo rozhlasový orchestr Broln. Bude aj výstava a nebude chybět oblíbený workshop Modrotisku. 19. a 20. září od 14 hodin v Sadu Svobody. Vstup zdarma. Více na kulturazlin.cz. Ej!
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Nebaví vás chodit do práce i o víkendu? Udělejte změnu. Objevte Mogador. Mogador v Otrokovicích má pro vás volné pozice operátora výroby, strojníka nebo údržbáře. Mogador. Práce v čisté potravinářské výrobě s nejmodernější technologií. Mogador. Práce, která má chuť. Více na mogador.cz/kariéra.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kody

0: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
5: Pepo, vstávej.
6: Nemusím.
5: Pepo, už je 8, vstávej.
6: Nemusím.
5: Je pátek, Pepo.
6: Nemusím.
5: Musíš už jít.
6: Nemusím.
7: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
8: Čokoládovna Janek slaví narozeniny i Mezinárodní den čokolády. Nakupte v prodejnách nebo na čokoladovnajanek.cz za více než 1199 korun a získáte nugátový krém v hodnotě 329 korun jako dárek. Čokoládovna Janek.cz.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
10: Spodní prádlo Elis. Dobrý den. Nepochopená? V Elis spodním prádle budete pochopená. Oblékneme nejmenší i největší poprsí. Elis, Uherský Brod.
3: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: NZ-ko neboli nejzbytečnější zpráva dne, kterou si ještě večer budete pamatovat, si řekneme, co fakt ale nepatří na pizzu.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: V první řadě samozřejmě ananas a v druhé je to kečup, protože to bude hlavní téma. Řekl jsem to dobře?
2: Řekl jsem to správně, akorát teda já to mám podané trochu jinak, protože dnešní NZ-ko je o tom, že kečup se v 19. století prodával v Americe jako lék.
0: Na co?
2: Na zažívací potíže, žloutenku a revmatismus.
0: Jakože když je ti moc dobře, tak si dáš pár lahví kečupu. Nebo jak jako?
1: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější.

0: nedávno se na zlínském internetu především řešilo, a to i tady na Hitrádiu Zlín jsme si tak jako říkali a vraceli se k tomu, že mladí prý chtějí odcestovat ze Zlína po tom, co něco dostudují, tak chtějí jako do světa. To se tady teďka hodně řešilo. Já si myslím, že přesně naopak by to mělo být, že bychom tady měli chtít zůstat, protože Zlín je skvělé město, například a především pro studenty. Já jsem si procházel, co všechno dneska můžeš studovat na UTB. Těch oborů je tam asi, já nevím, 400, prostě úplně jako ranec.
1: Cože?
0: Je hrozně moc. A teďka je tam nově dokonce i radiologická asistence. A já jsem si řekl, co děláte, nebo co se učíte, když děláte radiologickou asistenci, jako sprint?
1: To asi do rádia něco, ne?
0: Je vidět, že ani jeden z nás to studovat nebude.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
3: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
4: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
5: Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky.
6: Návštěva prodejny Ložnice 21 může způsobit chuť zůstat v posteli. Máme české ortopedické matrace, postele z masivu, přes 20 let zkušeností, odborný personál a odvoz staré matrace zdarma. Nyní slevy až 35%. Ložnice 21 ve Zlíně Svit, budova 51 nebo ložnice21.cz.
7: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
8: Obchodní dům Zlín a bistrotéka Valachy vás zvou na nedělní brunch 4. října. Menu pro vás připraví oceňovaný šéf kuchař Tomáš Černý společně s týmem bistrotéky Valachy. Těšit se můžete na speciality inspirované Itálií a Středomořím, skvělá vína a živou hudbu v krásném prostředí Galerie Desítka. Pro více informací a rezervaci navštivte web obchodnidum.cz.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak iTong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTong. iTong. Domov na prvním místě.
10: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ. Ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
11: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
14: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
15: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
16: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
17: reklamy byly dlouhé?
18: No jo, ale my z něčeho tuhle zlínskou dvojku platit musíme.
17: Pavel a Šárka, dej si odpolední show Hit Rádia Zlín.

0: se týká playlistu, tady na Hitradio Zlín, tak za námi Lady Gaga, docela ještě stíháme Temper City, anebo bude Pink.
1: Nice, to já mám rád. Mě baví, ona občas dává i jako rozhovory, že jo, asi jako každý druhý zpěvák, nicméně, co jsem chtěl říct, ona říkala jednu hrozně zajímavou věc, že se jí dobře zpívá, když je jako vzhůru nohama, že se jako reálně prostě nějakým způsobem pověsí za nohy a jako visí hlavou dolů a u toho, že se jí jako nejlíp zpívá.
0: Otázka možná je, jak na to přišla.
1: Jo, no.
0: Jakože se jednou, jak na něco takové, moment, co kdyby se nám dobře vysílalo, kdyby jsme zase vysílali nohama.

0: Tudíž nejlepší dopravní servis na východě Moravy a nesu dobré zprávy. Nevidím žádné komplikace, tak hlavně ať nám to prosím vás vydrží. Kdyby se to změnilo na cestách ve Zlínském kraji, tak 601 13 1305, to je náš WhatsApp.
1: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například vepřová krkovice bez kosti 5 plátků za trvale sníženou cenu 179,90 za 1 kilogram. Nebo vepřový box kosti za trvale sníženou cenu 99,90 za 1 kilogram. Lidl, to se vyplatí.
5: MG teď u Unicars.cz Zlín za ty nejlepší možné ceny. Přesvědčte se na www.unicars.cz. Když MG, tak od Unicars.cz Zlín.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
8: 17 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Jana Hvozdenská. Demolice vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně skončila. Na místě ale zůstalo podle odhadů přibližně 140 tisíc tun suti, kterou musí majitel objektu nechat rozstřídit, zpracovat a odvést. První nákladní auta by mohla z areálu vyrazit na konci září. Kdo se o likvidaci obrovského množství materiálu postará, zatím není jasné. Výběrové řízení ještě probíhá. Ve Vsetíně se chystá rozšíření městského hřbitova. V rámci projektu vznikne téměř tisícovka nových hrobových míst, celkem 777 nových schránek v kolumbáriích a 152 urnových hrobů. Současně se skultivuje další část areálu. Stavební práce začnou v těchto dnech a hotovo bude příští rok v srpnu. Podvodníci opět úřadovali. Během 3 dnů připravili na jihu Čech několik rodičů o bezmála 200 tisíc korun. Vydávali se za jejich děti a tvrdili, že se dostali do problémů. Vždy napsali SMSku s žádostí o pomoc a starostliví rodiče vyhověli a poslali peníze na účty podvodníků. Jestliže vám přijde zpráva od někoho s žádostí o peníze, měli byste zachovat klid. Nejprve je potřeba dotyčnému zavolat a všechno si ověřit. V žádném případě pak nezdělujte cizím lidem své přihlašovací údaje do internetového bankovnictví ani jiné citlivé osobní údaje. Zítřejší obloha bude zatažená i s deštěm. K večeru ale očekáváme vyjasnění. Teploměry ukáží mezi 17 až 20 stupně Celsia.
9: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.

0: 50% odpolední show se ale pro dnešek změnilo. Pavel Cacek zůstává, ale Šárka se mění, protože se nám odjela na dovolenou, tak ji nahrazuje dneska Marťas z víkendu. Nazdár ještě
1: jednou. Dobrý večer.
0: Tak já rovnou řeknu dobré ráno všem. Za chvilku se vrátíme k létu, jak moc jsme si ho užívali.

0: Kiss.
1: A protože je tady dneska velká změna odpolední show na Hit Radio Zlín, tak ještě jednou dobré. Dobrý večer vám všem, vážení a milí hosté a posluchači. Tak jak ty jsi začal, tak no já v tom zůstanu.
2: Tak je to tak prostě, když jdeme z práce, tak už je podle mě večer, takže
1: jako
2: to odpovídá.
1: Jakože to je signál, že je večer?
2: No pro mě jo.
1: V tom případě dobrý večer vám všem, co jdete z práce. Letošní léto bylo neskutečně vydařené, já doufám, že vy jste si ho každopádně užívali tak jako my. Pro nás všechny bylo, řekl bych možná, že i náročné. Třeba pro nás. No,
2: já jsem chtěl říct, jako kdo si užil ty vedra, jako to úplně nevím.
1: Já třeba ano, já třeba dost. Protože my jsme jezdili tak po koupalištích, festivalech, bylo to skvělý. Nicméně, stejně tak si to užívali i zábavní centra, když to tak jako můžu nazvat, protože například Žila Zlínská zoo, ta si hlásí, že byla návštěvnost výborná, květná zahrana v Kroměříži a podobně. Stejně tak se dočítám, že akvapárky v Uherském Brodě a Hradišti přivítali prý přes léto, jenom přes léto, na 100 000 lidí. Neskutečný počet. A já si jako nechci to jako označit za hoax nebo fake, ale chci se zeptat. Byli jste v akvaparku? Neznám nikoho, kdo tam byl, a oni mají rekordní návštěvnost. Ty jsi tam byl?
2: No, jako letos ne, přiznávám.
1: Já taky ne.
2: Ale jinak jako je to tam moc pěkné, to je. Zase pozor.
1: A to je velká pravda, oni to tam mají hezké. Já paradoxně do těchto míst jezdím vždycky v zimě, když se prostě nedá nikde jinde koupat, tak dělám tu jako zásadní chybu, že tam jezdím v zimě, když je tam hrozně moc lidí vždycky. Ale teď si zase dočítám, že v létě tam taky hodně lidí, tak já nevím.
2: Takže prosím vás, nebuďte jako Pavel.

0: to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Někdy mám pocit, že se chováme jako opilí milionáři, protože prachy tady lítají vzduchem, všude rozdáváme, hele, jenom stačí se registrovat. Hitradio.cz, jak se tam někdo zaregistruje, už se mu nesou peníze. A abyste nikam pro ně nemuseli chodit, abyste to měli absolutně pohodlné, stačí jenom dojít ke dveřím, otevřít a doufat, že tam jsme my. Každé ráno ve snídaní šampionů zazní zvonek. Jakmile zazní, běžíte ke dveřím, otvíráte a pokud nás tam vidíte, prachy jsou vaše. Takhle simple to vlastně celé je. Jak to vypadalo dneska ráno?
2: Tak. My spouštíme zvonek a odpočet právě teď. A vy, kdo jste registrovaní, máte už necelou půl minuty na to, abyste se šli podívat ven, jestli tam náhodou nestojí dívka s 5000-ovkou.
3: Aha, někdo kouká z balkona.
2: Kouká. Je tam, je tam.
3: Kona.
2: Tak ať se mává aspoň, nebo něco.
3: Ať běží. Pobíž toho, nebo to s těnem. Dobrý den.
4: Jo, je to tam, je to tam.
3: Tak tady máte telefon. Dobrý den.
2: Dobré ráno.
4: Kdo tam?
3: Dobré ráno. Tady Jarka u telefonu a my máme neskutečnou radost, hlídáme to každý den a se mi vždycky říká, prosím tě, mami, my jsme v takovým prdelákovi světu, nebudu ještě počet vyhrát. A já se omlouvám, ale jako mě tady natáčí, já jsem ještě spíšel. Já bohužel, jako akorát jsem šla budit syna.
4: Ježiš, to je krásný, tak to máme radost i za vás. Moc vám gratulujeme.
3: Taky moc děkuju.

0: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete mléko Madeta jihočeské polotučné s aplikací za skvělých 8,90. Tuzemák Fruko Schulz půl litru za 109,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

0: kupony, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Uni Hobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
3: Uni Hobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
5: Pepo, vstávej.
6: Nemusím.
5: Pepo, už je 8, vstávej.
6: Nemusím.
5: Je pátek, Pepo.
6: Nemusím.
5: Musíš už jít.
6: Nemusím.
7: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
8: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
9: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
10: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku.

0: do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: zaostřeno na region.
2: Nový chodník, náves, fotovoltaika i Tour de Židelná. Co dalšího nového v malebné obci Machová u Zlína? Poslechněte si zaostřeno na region se starostou Vladimírem Velískem a místostarostkou Jitkou Bartoškovou na našem webu i na iradio.cz. Spodní prádlo Elis. Dobrý den. Nepochopená? V Elis spodním prádle budete pochopená. Oblékneme nejmenší i největší poprsí. Elis, Uherský Brod.
3: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
4: Protože třeba v Praze se do politiky pouští někdo, koho možná znáte spíš bez kravaty, bez trička, bez kalhot, tak prostě jak ho příroda stvořila. A ano, je to bývalý pornoherec. My nebudeme říkat jméno ani stranu, ale mě zajímá ten kariérní přestup, jo? To je prostě bomba. No. Nicméně představme si i tu situaci, jak jsou všude během těch voleb. Polepený ty billboardy a ty jdeš kolem a tohle dívka je snadný.
5: To jsem někdy viděl. Ale budeme stavět nové byty. Jo, ale zase si říkám, že konečně v téhle branži jde do politiky jako profi kvalita, jo? Že ne jako doteď, jako no, jenom amatéři, ale že už tam budeme opravdu kvalitka, jo?
3: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: takhle na večer se o tom můžeme bavit, ještě do druhý večer. Je středa 16. září. No tak dneska jsme tady udávali například další dva lístky do Kovozo, do Starého Města. Další a poslední dva lístky v tomhle týdnu v této soutěži budou zase zítra odpoledne.
1: A Filip tady dopoledne mluvil o Březnici, jestli jste nestihli. Oni tam totiž vyhlásili asi jako nějaké prázdniny, ne, jenom pro sebe ale. Proč něco takového nemůžeme mít všude? Jenom tak, prostě pro radost, že jsme se rozhodli.
0: Soukromníci, no jo, Březnici si myslíte, jestli jste lepší. Já to chápu, no.

0: pohodě. Já vím, že
1: jste. Já jsem teda úplně v zenu, nevím jak ty.
0: Asi se ještě neotevřel internet, protože všichni, co se díváte na internet, tak na vás všude pravděpodobně skáčou ty hlášky. Do Česka míří bouřky. Řítí se na nás vítr, přívalové deště, citelné ochlazení a podobně. Nás tady na Moravě se týká jenom citelné ochlazení, nic jiného.
2: Ale ne, já už jsem se těšil, jak si udělám ten čajík, že jo. Budu se koukat úplně, že jo, zabalený z toho okna, jak to tam prší, to miluju.
0: Ty vlastně můžeš. Jako čaj,
2: tak,
0: si
2: když nebude pršet?
0: Čaj si udělej.
2: No.
0: Z okna se klidně dívej do Aleluja, no. Jako pro mě za mě. A nebo se můžete dívat na webkamery do Čech.
2: Jak,
0: to, tam, jak to tam řádí. Protože tady ty přívalové deště a bouřky, ty budou dneska přes noc, jako budou, ale v Čechách nás tady na Moravě zase jako tady nějaký opár, tady zase nic nebude, tady je to pohodička. Tak jenom prosím vás, pokud jste se náhodou lekli a stahovali jste prádlo, úplně nemusíte, jako asi něco poprší, ale bude to fakt v klidu.
2: A tak to je zase dobrý, že půjdeme ráno suchou nohou.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
4: Zlín. Město nekonečných možností. Zajímá vás, co se chystá a jak město funguje? Objevte nový web zlín360.cz. Všechny zásadní projekty přehledně na jednom místě. Fakta, čísla, plány. Sleduj, jak se mění Zlín. Zlín360.cz.
5: Hotovo!
6: Hotovo!
5: Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
3: Firma Rudolf Lešení slaví další narozeniny a při této příležitosti bychom chtěli poděkovat našim věrným zaměstnancům. A dneska bychom chtěli poděkovat Vraťovi. Dobrá práce, Vraťo!
7: Rudolf Lešení CZ.
8: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
9: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz.
10: Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci sýr mascarpone San Fabio 250 gramů za 29,90 a květák kus za 26,90. Penny.
11: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
12: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
13: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
14: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
15: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.

0: rádiu Zín odpolední show, tak jak je zvykem, v tuhle chvíli, tuhle dobu, se loučíme. Kromě toho, my ale tady něco musíme vzkázat naší kolegyni Šárce Holubcové, já jí to pak pošlu,
1: no.
0: Zkusím to vytáhnout někde ze záznamu, tady ten vstup. Teďka máš možnost vzkázat něco Šárce Holubcové, která tady není, která teda přišla o tu jedinečnou příležitost tady dneska se mnou být, tak jak jsi ti tady vysílalo?
1: Já bych chtěl říct, že to bylo super, já jako by už bych tady zůstal, takže klidně jako můžeš si tu dovolenou prodloužit, jak dlouho chceš, nevadí to, jsme s tím v pohodě.
0: Zase na druhou stranu je to hezká představa mít dovolenou třeba 6 let. Jako.
1: Jo, no.
0: To by bylo hezký, tak kdyby náhodou si to Šárka chtěla protáhnout, není problém, náhrada tady, když tak za tebe je.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Neprojedete ulicí Nová cesta ve Štípě. Až do 18. září zde probíhají stavební práce a musíte zvolit objízdnou trasu. S rekonstrukcí počítejte i při průjezdu Žabárnou ve Frištáku. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Šohaj aj dcerky, zámecký Rineček ve Zlíně je tu. Čekají vás nejlepší moravská vína, vystoupení folklorních souborů nebo rozhlasový orchestr Broln. Bude aj výstava a nebude chybět oblíbený workshop Modrotisku. 19. a 20. září od 14 hodin v Sadu Svobody. Vstup zdarma. Více na kulturazlin.cz. Ej!
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
4: Lásko, jaký bys chtěla auto?
5: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
4: Ale já myslel, jakou barvu.
5: Barvu? Já tak to nevím.
4: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
7: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Informační kampaň Váš hlas, vaše volba spustilo ministerstvo vnitra před komunálními a senátními volbami. Má podobu 7 videí, které mají lidem prostřednictvím sociálních sítí co nejjednodušší formou přiblížit volební proces. Pokračuje ředitel odboru voleb Tomáš Jirovec.
8: Ve volbách do zastupitelstev obcí bylo podáno 22 552 kandidátních listin, ale v rámci soudního přezkumu registračního řízení došlo ze strany dvou soudů ke zrušení dvou kandidátních listin, to znamená ten finální počet v tuhle chvíli je 22 550 kandidátních listin a na nich je uvedeno více jak 190 000 kandidátů.
7: Komunální volby se letos uskuteční 9. a 10. října společně s prvním kolem senátních voleb. Energetici dnes kvůli závadě odpojili druhý temelínský blok. Důvodem byla závada v části systému řízení nejaderné části technologie. Teď probíhají kontroly. Blok by měl začít vyrábět elektřinu opět během čtvrtka. 80-letá žena spadla v Dubňanech na Hodonínsku do 8 metrů hluboké studny. Její slabé volání o pomoc zaslechli sousedé. Seniorku pak v bezvědomí zdravotníci po vytažení uvedli do umělého spánku a převezli do hodonínské nemocnice. Naši tenisté mají za sebou několik dní přípravy před utkáním druhého kola kvalifikace Davis Cupu proti USA. Kapitán Tomáš Berdych je zatím spokojený.
9: Kluci hrajou dobře, mají formu a příprava běží podle plánu, takže všechny tréninky, které byly naplánované, se daří držet, splňovat.
7: Nominaci dnes neprozradil, oznámí zítra během losování.
10: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki, nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
7: V průběhu noci zataženo v jihovýchodní polovině území déště nebo přehánky, zpočátku také výjimečně bouřky. Nejnižší teploty kolem 15 až 11 stupňů, na západě a severu Čech kolem 9, no a ve čtvrtek už bude chladněji. Proměnlivá oblačnost, na východě místy s doznívajícím deštěm a nejvyšší teploty 17 až 22, v tisíce metrech 12 stupňů a studený severozápadní vítr.
11: Krásný večer, 6:02 s vámi Kateřina Pechová a takhle, je středa. To je fantastický, polovina týdne za námi. Prosím vás, jak se dneska máte? Co vám dneska udělalo radost? 777-937-777. Pojďme si to společně udělat hezký. To nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Právě teď Kamufláž a Love is a Shield. Jdem na to.

In Our Lifetime. Texas v Eteru Hit Rádia. Krásný večer všem. Děláte mi velkou radost. Ptala jsem se vás, jak se dneska máte. Co vám dneska udělalo radost a nesklamali jste? A já píše, teda, otázka pro mě. Zrovna jdu z masáže. Takhle při středě doporučuju. Obě dvě děti u babičky, všichni spokojení. To je skvělý. Takže kdo ještě můžete, vyražte na masáž. Hanka píše, dnes mi udělali radost úplně všichni kolem mě. Kolega mi dal tofy, kolegyně mi řekla, že mi to sluší. Další kolega mi uvařil kafíčko a děcka byly neuvěřitelně hodní a pozorní. Děláme mistrovou hodinářů a jsem šťastná za každý nový den. Pro mě je každý den radostí a úsměvem. To je boží, tolik optimismu potřebujeme všichni. A Adam píše, mám se dobře, udělalo mi radost, že jsem měl k večeři dobré řízky z hub, ze hřibu a pěkně s chlebem. A tolik je úplně perfektní. To je prostě hlavní, že vám to dělá radost. Já se pokusím v tom pokračovat a dělat vám radost tím nejlepším z 80., 90. a milénia. Za chvilku Jan Kalousek a Řeka v plamenech, teď už ale Linkin Park, tak jdem na to.

0: Řeka v plamenech, posloucháte Hit Radio, hezký večer. Čtvrt na sedm, doufám, že máte hezkou středu, přece jenom, hele, jsme za polovinou pracovního týdne, alespoň někdo, určitě jo. Vy, co máte volný víkend, je mi jasný, že odpočítáváte, blíží se to. Důležitý je myslet na to pozitivní, jo. A k tomu, to nejlepší pro vaše uši. A třeba Spajsky, rozhodně jsou to nejlepší. K tomu taky Hooters nebo Nelly Furtado už za malou chvíli.
1: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
2: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
4: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
5: Vinylovou? A bude sama hrát?
4: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
6: Experto Family. Od V podlahy.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
8: Návštěva prodejny Ložnice 21 může způsobit chuť zůstat v posteli. Máme české ortopedické matrace, postele z masivu, přes 20 let zkušeností, odborný personál a

0: Eurox a automaticky hrajete.
1: Náplně hned.
2: Ber za kliku a otvírej. Unihobby stylové interiérové dveře Grenada, dub bělený, za 990 korun.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Franto, co pa všechno se dá sušit?
5: Ovoce, houby, bylinky i maso.
4: A tvůj bůček?
5: Ten už nestihneš.
6: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo.elektro.cz.
7: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
8: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
7: Všechno. Zachraňte nás.
8: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
7: O, děkuju.
8: To my děkujeme.
9: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
10: Cuha Auto. To jsou spolehlivá auta do města, na hory i chalupu. Cuha Auto. Autorizovaný prodejce a servis nových i ojetých vozů Renault a Dacia. Navštivte nás v srdci Valašska na Vsetíně Bobrkách nebo na cuhaauto.cz.
11: Usnula?
12: Asi jo.
11: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
12: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
11: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
13: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle je Nelly Furtado, posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. Čeká nás teď song, který pochází z roku 92. Jo, je to jeden z největších songů Metallica. Je to extrémně jemný song, je to jejich první spolupráce s orchestrem. Ta píseň původně vlastně vůbec neměla spatřit světlo světa, protože ji složil James Hetfield pro svoji ženu a nechtěl ji vůbec dát kapele k dispozici, ale Lars Ulrich mu to vymluvil. A my jsme díky tomu dostali naprosto fantastický song, dokonalej song, jo. A mimochodem schválně dobře poslouchejte, protože poslední slova, první sloky, kde vlastně je závěr toho i to "and nothing else matters", tak to jsou poslední slova dědy Jamesa Hetfielda. Tak vidíte, jak tyhle životní, zásadní věci ovlivňují potom celý to umění. Takže dámy a pánové, pojďme se společně přenést do téhle naprosto unikátní záležitosti. Metallica a "Nothing Else Matters".

0: Vídeň volá, Falko s námi na Hit Rádiu, krásný večer.
1: Taky z toho máte chuť na řízek? Nedivím se. Je tak, když někdo dokola zpívá, že Vídeň volá, tak to se asi, možná ještě sachr, pokud jste na sladký. No nic, ale to je ta krása, že nám ty songy připomínají důležité věci pro nás, že jo? Řízky, sachr a tak dále. Ale hlavně je skvělý, že si můžem tyhle fantastické hity spolu užít. Budeme pokračovat za chvilku s námi No Doubt nebo Aerosmith, tak si to nenechte ujít.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
3: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
4: Trenýrkarna.cz.
5: Hlášení pro lovce slev.
4: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
11: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
12: Tak dobře poslouchejte.
11: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
12: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
11: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
12: Budete viset 101 metrů nad zemí.
11: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
13: Maminko!
12: Prostě pořádnej adrenalin.
11: Tenhle zážitek najdete pouze na
12: firmanazážitky.cz.
14: Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky.
15: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
16: No včera bylo pozdě.
14: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: Jau.
1: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Rádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový OP s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
1: Mikona Auto Zlín, váš prodejce vozů Opel. Mikona.cz.
2: Čokoládovna Janek slaví narozeniny i Mezinárodní den čokolády. Nakupte v prodejnách nebo na čokoladovnajanek.cz za více než 1199 korun a získáte nugátový krém v hodnotě 329 korun jako dárek. Čokoládovna Janek.cz.
3: Hotovo!
4: Hotovo!
3: Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
5: Firma Rudolf Lešení slaví další narozeniny a při této příležitosti bychom chtěli poděkovat našim věrným zaměstnancům. A dneska bychom chtěli poděkovat Vraťovi. Dobrá práce, Vraťo!
6: Rudolf Lešení CZ.
7: Hi, I'm Miley Cyrus.
8: Hey, it's Teddy Swims.
9: Hezký večer, 2 minuty po 7 hodině a spolu si dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Tohle se vám bude líbit teda? Aspoň doufám. Dámy a pánové, tohle jsou Daft Punk, Harder, Better, Faster a Stronger. Tak jdem na to.

Skupina Lucie a Pohyby právě teď v éteru Hit Rádia a krásný večer. Mimochodem, japonští hasiči teď řeší poměrně jako zvláštní problém, jo. Hasiči z města Kanazawa teď vyzvali občany, velmi slušně samozřejmě, tak jak jim je to vlastní, a poprosili je, aby v případě zásahů hasičských upustili od té zdvořilé japonské etikety a nesrovnávali jim u vstupu do domu nebo bytu boty. Protože tam je prostě zvyk, že vy si sundáte u vchodu boty a majitel toho obydlí vám je srovná, abyste je měli špičkama od dveří, aby se vám pak líp nazouvali. Jenže pro hasiče je tohle samozřejmě trošku blbý, když pak nesete třeba nosítka. Jo, dokonce k tomu dali i video, jak šílená ta situace může vzniknout. To je neskutečné, tohle se vám u nás nestane. U nás maximálně dostanete vynadáno, že jste tam našlapali, že tam je po vás bláto a ať si to potom rovnou přijedete uklidit. Nebo? Nemám pravdu? Asi trošku, jo. Že jo? Ale každopádně děkujem všem hasičům, že dělají to, co dělají. Posílám k tomu další song Prince Ital Joe a Marky Mark právě teď. I know what y'all thinking. This is some old Janet Jackson type of shit.

0: to z Hitradio, přeju vám všem krásný večer. Za námi Kim Wilde a Kids in America. A ano, další hity před námi, tak doufám, že jste na to dobře navnadění, že si to užíváte, protože dál budeme společně cestovat v čase, jo? Pomocí těch nejlepších hitů, samozřejmě. Za chvilku tak třeba Verona, taky OMD nás čekají. A taky se dostaví Alanis Morissette. Skvělý song You Out and Know už za chvilku do vašich uší, tak buďte s námi.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz.
6: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
7: Už žádný, mami, restartuj to.
8: Už se mi nesekne při penaltě.
9: Už nespane, když páříme s klukama.
6: Nová Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: Září jeden naplno! Soutěžte o tiskárnu!
12: Tiskne, kopíruje, skenuje.
11: A školu! Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem!
12: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
13: Tisknu levně CZ.
14: Náplně hned!
15: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
16: Tomas Arsov v Tetě?
15: Přesně, saloní péče je teď zase o kus blíž.
16: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
15: Tomas Arsov, saloní péče, nyní ještě blíže vám.
17: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
18: Zaostřeno na region.
19: Nový chodník, náves, fotovoltaika i turdežidelná. Co dalšího nového v malebné obci Machová u Zlína? Poslechněte si Zaostřeno na region se starostou Vladimírem Velískem a místostarostkou Jitkou Bartoškovou na našem webu i na iradio.cz.

náhodou posloucháte Hit Radio, přeju hezký večer. Mám pro vás tip na víkend. Můžete udělat kuře tak trochu jinak. Prosím vás, údajně můžete totiž kůře uvařit tím, že ho plácnete, a to přesně 23 034krát. Mhm. No protože každé to plácnutí do toho, do té kůže prostě vytváří energii, jo, akorát to musí být určitý počet. Není to jenom teorie, jak byste si možná mohli myslet, jeden youtuber už to totiž dokonce otestoval, postavil speciální stroj, se kterým ukázal, že při dostatečně rychlých úderech může tenhle princip fakt fungovat. Takže to kuře prostě pořádně naplácáte a tím ho uvaříte. Vidíte, v jaký zábavný době žijem? Ano, ano, je to tak, nevadí. Pojďme se vrátit zpátky v čase radši. Tohle je Ricky Martin.

0: Fat Boy a The Twist. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Doufám, že si užíváte svoji středu, dáváme si k tomu spolu to nejlepší z 80., 90. a milénia. Jinak tomu nebude ani za chvilku, čeká nás třeba Rick Astley, taky Sugar Babes, nebo... Ještě trocha těch slunečních paprsků a Mr. President.
1: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
2: Zlín. Město nekonečných možností. Zajímá vás, co se chystá a jak město funguje? Objevte nový web zlín360.cz. Všechny zásadní projekty přehledně na jednom místě. Fakta, čísla, plány. Sleduj, jak se mění Zlín. Zlín360.cz.
3: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
9: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
10: Čokoládovna Janek slaví narozeniny i Mezinárodní den čokolády. Nakupte v prodejnách nebo na čokoládovnajanek.cz za více než 1199 korun a získáte nugátový krém v hodnotě 329 korun jako dárek. Čokoládovna Janek.cz.
11: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Unihobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
12: Unihobby.
11: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Návštěva prodejny Ložnice 21 může způsobit chuť zůstat v posteli. Máme české ortopedické matrace, postele z masivu, přes 20 let zkušeností, odborný personál a odvoz staré matrace zdarma. Nyní slevy až 35%. Ložnice 21 ve Zlíně Svit, budova 51 nebo ložnice21.cz.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Hey, this is Ava Max. All the hits.
5: Hezký večer, 8. hodina, je tu s vámi stále Kateřina Pechová a to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A právě teď jsou tady Faithless.

porcelain. Some people want the rain.

Štěstí je krásná věc. Richard Miller v éteru Hit Rádia. Krásný večer. A prosím vás, takhle, jo, komunální volby i ty senátní jsou těsně před námi, že jo, ostrá fáze kampaně, je to hodně, je to často i velký bizár, mně přijde, že letos je to samej pornoherec, každopádně dobrý, hele, ať si kandiduje, kdo chce, politika, dobrý, nechme to bejt, jo, ale pojďme se podívat za hranice, protože prosím vás, jedna německá politička teď hodně překvapila svými volebními plakáty. A to jednoduše proto, že na svých oficiálních plakátech má na krku řetízek, to ještě není divný, ale ten řetízek je nápis MILF. Nechám vás přemýšlet, cože to znamená, víme, výborně, výborně. Tak ano, opravdu má na sobě řetízek MILF, já jenom doufám, že ona prostě neví, co to znamená. Že jí to někdo jako dal ze srandy a ona to neví. Protože jestli to ví, tak je to naprosto fantastický bizár. Další hity k tomu Ain't That Just The Way právě teď.

0: Posloucháte s Hitrádiem, za námi právě teď Red Hot Chili Peppers. Přeju krásnou středu, dáváme si společně to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No a za chvilku, hele, třeba Madonna, jo, taky Lenny Kravitz. A aby to nebylo málo legendární, jakože už je to hodně legendární, tak třeba taky Freddie Mercury. Legendární song Love Kills. Tak si to nenechte ujít, už za chvilku.
1: KGM Corando, Torres i Action teď v akční nabídce od Unicars.cz Zlín. Přijďte si prohlédnout KGM do Unicars.cz Zlín.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na
5: firma na zážitky.cz.

0: snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Protože třeba v Praze se do politiky pouští někdo, koho možná znáte spíš bez kravaty, bez trička, bez kalhot, tak prostě jak ho příroda stvořila. A ano, je to bývalý pornoherec. My nebudeme říkat jméno ani stranu, ale mě zajímá ten kariérní přestup, jo? To je prostě bomba. No. Nicméně představme si i tu situaci, jak jsou všude během těch voleb. Polepený ty billboardy a ty jdeš kolem a tohle dívka je snadný.
2: To jsem někdy viděl. Hele, budeme stavět nové byty. Jo, ale zase si říkám, že konečně v téhle branži jde do

Kravitz, posloucháte Hit Radio, hezký večer. Prosím vás, pokud teď v dohledné době plánujete večírek, tak opatrně. Jakože fakt, myslím to naprosto vážně. Může se to totiž naprosto bizarně zvrtnout. Svoje o tom teď ví jedna slečna. Ta šla, prosím vás, do baru. Normálka, jo, to uděláme občas, jdem do hospody, jdeme do baru, nic zásadního. Jenomže ona se probudila a měla na účtu dluh 50 miliard. Což je jakoby těžký udělat za večer v baru. Jo, to není úplně jako normální, samozřejmě. Dobrý je, že na té fotce z toho účtu je vidět, že na druhém účtu má ještě stále 76 dolarů, takže je úplně v pohodě. 50 miliard, jak se to asi tak mohlo stát? Já si představuju, že se opila takovým stylem, že se rozhodla koupit si, nevím, flotilu letadel, lodí, možná i nějaký soukromý ostrov k tomu. Každopádně, prosím vás, až půjdete ven, opatrně. Ne, že budete dělat opilýho milionáře. Jo? Whitney Houston, one.

0: Narcotic Frost a I Like It. Posloucháte Hit Radio. Přeju všem krásný středeční večer, blíží se 9. hodina, to znamená, že já se s vámi pomalu loučím. Mějte se moc hezky, užijte si fantastický večer a rozloučím se s váma trochou romantiky. Co říkáte? Za chvilku už Faith Hill, taky Buckfish, anebo Chaos a Televize. Nenechte si to ujít a ahoj.
1: trenirkarna.cz
2: Hlášení pro lovce slev.
1: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz
3: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu

0: minometní granát.
1: Kdo všechno patří ke Grandyho gangu?
2: Vážení diváci, u televizních obrazovek TV Chaos vás vítá Fuga z Carreras. A teď už sem pohodlně usaďte,

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Zlín. Happy birthday.

0: To jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
1: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno, zachraňte nás.
1: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju.
1: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
3: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
4: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domo.
5: Domo-elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.

0: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
1: Mikona Auto Zlín, váš prodejce vozů Opel. Mikona.cz.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177, www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
3: Zlín Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
4: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
5: Nebaví vás chodit do práce i o víkendu? Udělejte změnu. Objevte Mogador. Mogador v Otrokovicích má pro vás volné pozice operátora výroby, strojníka nebo údržbáře. Mogador. Práce v čisté potravinářské výrobě s nejmodernější technologií. Mogador. Práce, která má chuť. Více na mogador.cz/kariéra.
6: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březtu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.

0: Hotovo?
1: Hotovo.
0: Páni, to je výška. Dobrá práce, Rudolfe.
2: Firma Rudolf Lešení slaví další narozeniny. A při této příležitosti bychom chtěli poděkovat našim věrným zaměstnancům. A dneska bychom chtěli poděkovat Vraťovi. Dobrá práce, Vraťo.
3: Rudolf Lešení CZ.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Mikona Auto Zlín, váš prodejce vozů Opel. Mikona.cz.
6: Zlín Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
7: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
8: Hit Radio. Hit Radio.

0: Rádio Zlín.
1: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno, zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
0: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.

0: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
1: Hit Radio. Hit Radio.
2: Martinez, you ready, girl?

0: kompletní řešení pro váš interiér. Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
1: Hit Radio. Hit Radio.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.